0: Vost lahví i jejich obsahu. Petr Hrubý z Národního památkového ústavu Rádiu Impuls řekl, že podobná sbírka tak vzácných vín nikde jinde v Česku není. Její hodnotu tak netvoří jen samotný nápoj uvnitř lahví, ale také historický kontext.
1: Myslím, že tohle je vlastně unikát sama o sobě. Že? Myslím, že ty vína jsou z konce 19. století, takže přežili první světovou válku, pak působení Bofortu na zámku, druhou světovou válku, změny politické režimu druhé poloviny 20. století. Pořád ty máme uchované a můžeme se s tím prezentovat.
0: Hodnota sbírky se odhaduje zhruba na 100 milionů. Do budoucna budou vína vystavená ve speciálně vyrobené expozici, na její zhotovení už se schánějí peníze. Provozovatelé prodejen na malých vesnicích v Moravskoslezském kraji dostanou dotace. Aby obchůdky nezanikly, hejtmanství rozdělí zájemcům celkem 4 miliony korun. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, každý z žadatelů může získat až 130 tisíc.
2: Peníze lze využít například na mzdy, nájem a energie nebo na telekomunikační služby. Z dotace je možné zaplatit i provoz a údržbu prostor nebo náklady na zajištění bezhotovostních plateb. Lidé z města si možná důležitost vesnických obchůdků ani neuvědomují. Pro místní jsou však nepostradatelné. Jsou nejen místem k nákupům, ale nabízejí též příležitost setkat se a pohovořit s ostatními lidmi z vesnice. Dotační program se nazývá Obchůdek 2021+ a region se do něj zapojí už po šesté. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
0: Ceny ropy prudce vyskočily, a to poté, co Irán oznámil přerušení diplomatických jednání se Spojenými státy a kompletní zablokování strategického Hormuzského průlivu. Teherán tímto krokem reaguje na izraelské porušování příměří v Libanonu a v pásmu Gazy. Blokádu plánuje rozšířit také na průliv Bab al-Mandab. Napětí na trzích navíc eskalovalo po víkendových vzájemných vojenských úderech mezi americkými silami a iránskými revolučními gardami. Tyto události zásadně ohrožují naději na prodloužení příměří, o kterém měl rozhodovat americký prezident Donald Trump. Čeští hokejisté klesli po pátém místě na mistrovství světa v žebříčku Mezinárodní hokejové federace z páté na šestou pozici. Do čela hodnocení se nově posunulo Švýcarsko před druhé Spojené státy. Žebříček hodnotí úspěšnost zemí za poslední 4 roky a slouží k nasazování týmů na vrcholné turnaje. Pro příští světový šampionát v Německu byl český výběr předběžně zařazený do skupiny B v Mannheimu, kde by měl narazit na Spojené státy, Kanadu nebo na domácí Německo. Čekáme jasno nebo polojasno, zprvu i s mlhami, postupně spíše oblačno. Na jihozápadě se mohou objevit přehánky, ojediněle i bouřky, to platí i na horách. Naměříme 21 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, loučí se Honza Varga.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Hej, kam jedete?
2: Brodu.
1: Vemte mě kousek sebou.
2: Tak si sedněte.

Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem z hůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

ještě slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže? I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se...

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Tento týden přinese velmi proměnlivé počasí plné teplotních výkyvů. Po deštivém pondělku se dnes vyjasní a oteplí na 21 až 26 stupňů. Ve středu ale dorazí další ochlazení s deštěm a bouřkami, kdy teploty spadnou na 15 až 19 stupňů. Čtvrtek nabídne slunečné nebe a letních 25, v pátek se ale znovu zatáhne a zaprší. Víkend pak přinese přehánky s teplotami do 25 stupňů. Podle měsíčního výhledu meteorologů budou následující 4 týdny srážkově i teplotně průměrné s postupným oteplováním k 23 stupňům. V Polsku se rozjela vlna nočních prohibicí. Láhev alkoholu si během večerních toulek městem nepořídíte například v Krakově, Gdaňsku nebo ve Štětíně. Od dneška zakázali noční prodej alkoholu ve večerkách a na čerpacích stanicích také ve Varšavě. Ex-ministr zdravotnictví Vlastimil Válek krok našich sousedů vítá. V našich impulzech Honzy Benešovského ale upozornil na to, že opatření pomáhá trochu jinak, než si někteří lidé můžou myslet.
2: Efekt na celkovou spotřebu alkoholu je nulový. Je především na kriminalitu a snižuje se počet hospitalizací a snižuje se počet těch, co chodí na urgentní příjmy pod vlivem alkoholu.
1: Noční zákaz prodeje alkoholu podpořilo nedávno i naše ministerstvo zdravotnictví. Šéf rezortu Adam Vojtěch by měl kompletní návrh večerní prohibice předložit ještě do léta. Ve hře jsou vedle omezení prodeje taky nová pravidla pro reklamu na alkohol nebo posílení prevence. Více než 20 obcí z jihu Plzeňska je stále proti. Společně s místními spolky i s Plzeňským krajem podali Ministerstvu pro místní rozvoj námitky proti návrhu zón pro rychlou výstavbu větrných elektráren. V regionu má v tomto zrychleném režimu vzniknout zhruba 60 větrníků, což je podle zástupců kraje nespravedlivě vysoké číslo. Starostové požadují vyškrtnutí historické krajiny z tohoto plánu. Mezi hlavní argumenty patří nulová komunikace ze strany státu, poškození krajinného rázu, zdravotní rizika i nedostatečné biologické průzkumy. Například město Blovice zaslalo podrobné 60-stránkové připomínky, vypořádání všech námitek má ministerstvu trvat 2 měsíce. Dopady financování českého pavilonu na světové výstavě Expo 2025 v Osace mohou podle ministra zahraničí Petra Macinky ohrozit samotnou existenci českých center. Původní rozpočet účasti se musel navýšit o 120 milionů korun a ministerstvo kvůli projektu eviduje právní spory v řádu desítek milionů. Rezort už podal 2 trestní oznámení na základě auditů, které odhalily pochybení u odvolaného generálního komisaře Ondřeje Sošky. Ten pochybení odmítá a hovoří o politické hře. Bývalý ministr Jan Lipavský považuje kritiku za pouhou záminku ke krácení rozpočtu českých center. Národní pavilon v Japonsku nakonec navštívilo přes 1,5 milionu lidí. Konflikt mezi rezortem dopravy na Slovensku a strojvedoucími se vyostřuje. Železnice ukázaly problém, o kterém se léta mlčelo. Nerespektování návěstidel s pokynem stůj nejsou výjimkou. Dochází k ním často.
3: Každý rok dochází na slovenských železničných tratiach k desiatkám prejazdov na červenú. Tie sa síce často skončia bez nehody, no pri jednej chybe môžu mať katastrofálne následky. Železnice aj strojvodcovia sa sporia o to, aké má byť riešenie, či prísnejšia kontrola, kamery alebo moderné bezpečnostné systémy. Rezort do dopravy v tom má jasno. Telové kamery donútia rušňovodičov viac sledovať návestidlá s ukazovateľom stoj. Budú ostražitejší. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Čekáme jasno nebo polojasno, zprvu i s mlhami, postupně bude spíše oblačno. Na jeho západě se mohou objevit přehánky, ojediněle také bouřky. Naměříme 21 až 26 stupňů. A to byly zprávy na Impulzu s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

vždy k němu. Jen jeden krok schází. Čas nestál, já však taky ne.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 4. Startují zprávy, zdraví Honza Varga. Při nedělních bouřkách na jihu Čech se objevila dvě slabší tornáda. Meteorologové po vyhodnocení záběrů potvrdili první výskyt jihovýchodně od Netolic v okolí obcí Chvalovice, Babice a Strýčice, kde lidé evidují řadu škod. Druhé velmi slabé tornádo zasáhlo obec Záluží Utýna nad Vltavou. Vzniku těchto jevů nahrála vysoká vlhkost a výrazný střih větrů v kombinaci s interakcí okolních bouřek. Meteorologové poděkovali veřejnosti za poskytnutá svědectví a připomněli, že slabá tornáda se v Česku objevují několikrát do roka. Naprostou výjimkou zůstává ničivá katastrofa na jižní Moravě z června 2021. Na zámek v Bečově nad Teplou se vrátila unikátní sbírka vín. Jedná se o 113 lahví nalezených společně s relikviářem svatého Maura. Aby vína nestrácela svou hodnotu, bylo nutné je překorkovat. K tomu došlo přímo ve francouzském vinařství, které je zhruba před 130 lety vyrobilo. Tam zároveň potvrdili pravost lahví i jejich obsahu. Petr Hrubý z Národního památkového ústavu Rádiu Impuls řekl, že podobná sbírka tak vzácných vín nikde jinde v Česku není. Její hodnotu tak netvoří jen samotný nápoj uvnitř lahví, ale také historický kontext.
1: Myslím, že tohle je vlastně unikát sama o sobě. Že? Myslím, že ty vína jsou z konce 19. století, takže přišli první světovou válku, pak působení Bofortu na zámku, druhou světovou válku, změny politické režimu druhé poloviny 20. století. Pořád je máme uchované a můžeme se s nimi prezentovat.
0: Hodnota sbírky se odhaduje zhruba na 100 milionů. Do budoucna budou vína vystavená ve speciálně vyrobené expozici, na její zhotovení už se schánějí peníze. Provozovatelé prodejen na malých vesnicích v Moravskoslezském kraji dostanou dotace. Aby obchůdky nezanikly, hejtmanství rozdělí zájemcům celkem 4 miliony korun. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, každý z žadatelů může získat až 130 tisíc.
2: Peníze lze využít například na mzdy, nájem a energie nebo na telekomunikační služby. Z dotace je možné zaplatit i provoz a údržbu prostor nebo náklady na zajištění bezhotovostních plateb. Lidé z města si možná důležitost vesnických obchůdků ani neuvědomují. Pro místní jsou však nepostradatelné. Jsou nejen místem k nákupům, ale nabízejí též příležitost setkat se a pohovořit s ostatními lidmi z vesnice. Dotační program se nazývá Obchůdek 2021+ a region se do něj zapojí už po šesté. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
0: Ceny ropy prudce vyskočily, a to poté, co Irán oznámil přerušení diplomatických jednání se Spojenými státy a kompletní zablokování strategického hormuzského průlivu. Teherán tímto krokem reaguje na izraelské porušování příměří v Libanonu a v pásmu Gazy. Blokádu plánuje rozšířit také na průliv Bab al-Mandab. Napětí na trzích navíc eskalovalo po víkendových vzájemných vojenských úderech mezi americkými silami a iránskými revolučními gardami. Tyto události zásadně ohrožují naději na prodloužení příměří, o kterém měl rozhodovat americký prezident Donald Trump. Čeští hokejisté klesli po pátém místě na mistrovství světa v žebříčku Mezinárodní hokejové federace z páté na šestou pozici. Do čela hodnocení se nově posunulo Švýcarsko před druhé Spojené státy. Žebříček hodnotí úspěšnost zemí za poslední 4 roky a slouží k nasazování týmů na vrcholné turnaje. Pro příští světový šampionát v Německu byl český výběr předběžně zařazený do skupiny B v Mannheimu, kde by měl narazit na Spojené státy, Kanadu nebo na domácí Německo. Čekáme jasno nebo polojasno, zprvu i s mlhami, postupně spíše oblačno. Na jihozápadě se mohou objevit přehánky, ojediněle i bouřky, to platí i na horách. Naměříme 21 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, loučí se Honza Varga.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Tento týden přinese velmi proměnlivé počasí plné teplotních výkyvů. Po deštivém pondělku se dnes vyjasní a oteplí na 21 až 26 stupňů. Ve středu ale dorazí další ochlazení s deštěm a bouřkami, kdy teploty spadnou na 15 až 19 stupňů. Čtvrtek nabídne slunečné nebe a letních 25, v pátek se ale znovu zatáhne a zaprší. Víkend pak přinese přehánky s teplotami do 25 stupňů. Podle měsíčního výhledu meteorologů budou následující 4 týdny srážkově i teplotně průměrné s postupným oteplováním k 23 stupňům. V Polsku se rozjela vlna nočních prohibicí. Láhev alkoholu si během večerních toulek městem nepořídíte například v Krakově, Gdaňsku nebo ve Štětíně. Od dneška zakázali noční prodej alkoholu ve večerkách a na čerpacích stanicích také ve Varšavě. Ex-ministr zdravotnictví Vlastimil Válek krok našich sousedů vítá. V našich impulzech Honzy Benešovského ale upozornil na to, že opatření pomáhá trochu jinak, než si někteří lidé můžou myslet.
1: Efekt na celkovou spotřebu alkoholu je nulový. Je především na kriminalitu a snižuje se počet hospitalizací a snižuje se počet těch, co chodí na urgentní příjmy pod vlivem alkoholu.
0: Noční zákaz prodeje alkoholu podpořilo nedávno i naše ministerstvo zdravotnictví. Šéf rezortu Adam Vojtěch by měl kompletní návrh večerní prohibice předložit ještě do léta. Ve hře jsou vedle omezení prodeje taky nová pravidla pro reklamu na alkohol nebo posílení prevence. Více než 20 obcí z jihu Plzeňska je stále proti. Společně s místními spolky i s Plzeňským krajem podali Ministerstvu pro místní rozvoj námitky proti návrhu zón pro rychlou výstavbu větrných elektráren. V regionu má v tomto zrychleném režimu vzniknout zhruba 60 větrníků, což je podle zástupců kraje nespravedlivě vysoké číslo. Starostové požadují vyškrtnutí historické krajiny z tohoto plánu. Mezi hlavní argumenty patří nulová komunikace ze strany státu, poškození krajinného rázu, zdravotní rizika i nedostatečné biologické průzkumy. Například město Blovice zaslalo podrobné 60-stránkové připomínky, vypořádání všech námitek má ministerstvu trvat 2 měsíce. Dopady financování českého pavilonu na světové výstavě Expo 2025 v Osace mohou podle ministra zahraničí Petra Macinky ohrozit samotnou existenci českých center. Původní rozpočet účasti se musel navýšit o 120 milionů korun a ministerstvo kvůli projektu eviduje právní spory v řádu desítek milionů. Rezort už podal 2 trestní oznámení na základě auditů, které odhalily pochybení u odvolaného generálního komisaře Ondřeje Sošky. Ten pochybení odmítá a hovoří o politické hře, bývalý ministr Jan Lipavský považuje kritiku za pouhou záminku ke krácení rozpočtu českých center. Národní pavilon v Japonsku nakonec navštívilo přes 1,5 milionu lidí. Konflikt mezi rezortem dopravy na Slovensku a strojvedoucími se vyostřuje. Železnice ukázaly problém, o kterém se léta mlčelo. Nerespektování návěstidel s pokynem stůj nejsou výjimkou. Dochází k ním často.
2: Každý rok dochádza na slovenských železničných tratiach k desiatkám prejazdov na červenú. Tie sa síce často skončia bez nehody, no pri jednej chybe môžu mať katastrofálne následky. Železnice aj strojvodcovia sa sporia o to, aké má byť riešenie, či prísnejšia kontrola, kamery alebo moderné bezpečnostné systémy. Rezort do dopravy v tom má jasno. Telové kamery donútia rušňovodičov viac sledovať návestidlá s ukazovateľom stoj. Budú ostražitejší. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Čekáme jasno nebo polojasno zprvu i s mlhami, postupně bude spíše oblačno. Na jihozápadě se mohou objevit přehánky, ojediněle také bouřky. Naměříme 21 až 26 stupňů. A to byly zprávy na Impulzu s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

kauza, no to je paráda. Jsme slabí na těle, ale silní na duchu, žijeme veselé.

0: Rychle hraje Český impuls. Zapsáno.
1: Kniha vázaný v kůži. Zapsáno. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: sebevědomí.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

si za něj lekl blíž. Jo, jo, karton na bůrek, a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo Jim si, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Zprávy v 6. Startují zprávy, zdraví Honza Varga. Při nedělních bouřkách na jihu Čech se objevila dvě slabší tornáda. Meteorologové po vyhodnocení záběrů potvrdili první výskyt jihovýchodně od Netolic v okolí obcí Chvalovice, Babice a Strýčice, kde lidé evidují řadu škod. Druhé velmi slabé tornádo zasáhlo obec Záluží u Týna nad Vltavou. Vzniku těchto jevů nahrála vysoká vlhkost a výrazný střih větrů v kombinaci s interakcí okolních bouřek. Meteorologové poděkovali veřejnosti za poskytnutá svědectví a připomněli, že slabá tornáda se v Česku objevují několikrát do roka. Naprostou výjimkou zůstává ničivá katastrofa na jižní Moravě z června 2021. Na zámek v Bečově nad Teplou se vrátila unikátní sbírka vín. Jedná se o 113 lahví nalezených společně s relikviářem svatého Maura. Aby vína nestrácela svou hodnotu, bylo nutné je překorkovat. K tomu došlo přímo ve francouzském vinařství, které je zhruba před 130 lety vyrobilo. Tam zároveň potvrdili pravost lahví i jejich obsahu. Petr Hrubý z Národního památkového ústavu Rádiu Impuls řekl, že podobná sbírka tak vzácných vín nikde jinde v Česku není. Její hodnotu tak netvoří jen samotný nápoj uvnitř lahví, ale také historický kontext.
1: Myslím, že tohle je vlastně unikát sama o sobě, že? Protože ty vína jsou z konce 19. století, takže přežili první světovou válku, pak působení Bofortu na zámku, druhou světovou válku, změny politické režimu druhé poloviny 20. století. Pořád je máme uchované a můžeme se s nimi prezentovat.
0: Hodnota sbírky se odhaduje zhruba na 100 milionů. Do budoucna budou vína vystavená ve speciálně vyrobené expozici, na její zhotovení už se schánějí peníze. Provozovatelé prodejen na malých vesnicích v Moravskoslezském kraji dostanou dotace. Aby obchůdky nezanikly, hejtmanství rozdělí zájemcům celkem 4 miliony korun. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, každý z žadatelů může získat až 130 tisíc.
2: Peníze lze využít například na mzdy, nájem a energie nebo na telekomunikační služby. Z dotace je možné zaplatit i provoz a údržbu prostor nebo náklady na zajištění bezhotovostních plateb. Lidé z města si možná důležitost vesnických obchůdků ani neuvědomují. Pro místní jsou však nepostradatelné. Jsou nejen místem k nákupům, ale nabízejí též příležitost setkat se a pohovořit s ostatními lidmi z vesnice. Dotační program se nazývá Obchůdek 2021+ a region se do něj zapojí už po šesté. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
0: Ceny ropy prudce vyskočily, a to poté, co Irán oznámil přerušení diplomatických jednání se Spojenými státy a kompletní zablokování strategického hormuzského průlivu. Teherán tímto krokem reaguje na izraelské porušování příměří v Libanonu a v pásmu Gazy. Blokádu plánuje rozšířit také na průliv Bab al-Mandab. Napětí na trzích navíc eskalovalo po víkendových vzájemných vojenských úderech mezi americkými silami a iránskými revolučními gardami. Tyto události zásadně ohrožují naději na prodloužení příměří, o kterém měl rozhodovat americký prezident Donald Trump. Čeští hokejisté klesli po pátém místě na mistrovství světa v žebříčku Mezinárodní hokejové federace z páté na šestou pozici. Do čela hodnocení se nově posunulo Švýcarsko před druhé Spojené státy. Žebříček hodnotí úspěšnost zemí za poslední 4 roky a slouží k nasazování týmů na vrcholné turnaje. Pro příští světový šampionát v Německu byl český výběr předběžně zařazený do skupiny B v Mannheimu, kde by měl narazit na Spojené státy, Kanadu nebo na domácí Německo. Čekáme jasno nebo polojasno, zprvu i s mlhami, postupně spíše oblačno. Na jihozápadě se mohou objevit přehánky, ojediněle i bouřky, to platí i na horách. Naměříme 21 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, loučí se Honza Varga.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6, před námi je úterní ráno, s datem 2. června, Adam Kořica přeje ničím nerušené vstávání do nového dne a teď už česká muzika, let 60. až 80. Heidi Janku, píseň Sláva blázním nápadům.

0: Spát, probouzím se. Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rádio Český impuls.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, úterní ráno, 2. červen, máme po 6. Za malou chvíli si poslechneme Marcelu Hlanovou písničku Ráno.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Skupina Katapult, píseň Vojín XY hlásí příchod a také Vítězslav Vávra a jeho dívka Gloria. Co mají tyhle dvě skladby společného, prozradím v naší první ranní úterní hudební dvojici po 6:30. Cestovatel Jirka Kolbaba nás zavede do pouště s bílým pískem, ta je v Egyptě unikátem, více uslyšíme o 14:30. V pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou budou Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová řešit nevěru. Více uslyšíme v 16 hodin a 15 minut. Teď už na rádiu Český Impuls Marcela Holanová. Očí voda slaná.

0: 7 3 4 7 8 7 9 8 1. Sbírám zprávy ohledně vašeho počasí. Můžete mi napsat na náš WhatsApp, případně klasickou SMSku. No a ta otázka je pro dnešní ráno jasná. Prší u vás nebo neprší? Dejte mi vědět a zavysílejte si i vy na Rádio Český Impuls. Já se těším na naši spolupráci.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Po půl sedmé se můžeme těšit na skupinu Olympik Milana Drobného a úterní ráno za ten 2. června nám zpříjemní i Marie Rotrová písní Měli jsme se potkat dřív. Ještě předtím, ale teď rychlý přehled zpráv, přeji hezké ráno do naší redakce.
1: Dobré ráno. Meteorologové potvrdili při nedělních bouřkách na jihu Čech dvě slabší tornáda. V železniční stanici Kojetín našli dělníci starý granát, odvezli ho pyrotechnici. Zástupci vládní koalice se dohodli, že k platnosti a závaznosti referenda bude nutný souhlas nejméně 35% všech oprávněných voličů. ČES vyplatí akcionářům dividendu 42 korun na akcii, celkem rozdělí 23 miliard korun. Ministerstva ve spolupráci s fotbalovou asociací dnes představí praktické informace pro české občany, kteří se chystají na fotbalové mistrovství světa do USA, Kanady a Mexika. A dnes bude jasno až polojasno, teď ráno místy s mlhami, během dne oblačno, výjimečně se objeví přehánky a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. To byl krátký přehled zpráv, pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český Impuls. Jeden deka,
1: 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod kvete jen si na čtyři.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v Úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, úterní ráno, 2. červen, doufám, že jste se na dnešek dobře vyspali. Máme po 7:30, na řadě je naše první ranní hudební dvojce a ta nám spojila skupinu Katapult, písničku Vojín XY hlásí příchod s dívkou Gloria od Vítězslava Vávry. A tyhle ty dvě nahrávky mají společného to, že obě dvě vznikly roku 1980. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb 1 za 18, druhý bez 2 za 20. Ospa.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Do sedmé za malou chvíli Karel Gott a jeho Kantiléna. U písničky Já ti zpívám si hodně lidí myslí, že Pavel Bobek milostně pije v Nadné ženě. Chyba. Ke kořenům textu se ponoříme zítra v 11:30 v hudebním kalendáři. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina.
1: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku, máme auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
4: děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
8: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
7: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Pěkné ráno. Při nedělních bouřkách se objevila dvě tornáda. Po vyhodnocení svědectví a záběrů meteorologové potvrdili jedno u Netolic na Prachaticku a druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Český hydrometeorologický ústav to večer uvedl na síti X s tím, že vzniku tornád nahrávala vyšší vlhkost v přízemní vrstvě a hlavně výraznější tzv. Střih větru. Místní evidují řadu škod podle meteorologů, ale nelze 100% určit, zda je způsobilo tornádo. Na Přerovsku našli včera dělníci dělostřelecký granát. Nacházel se v železniční stanici Kojetín. Pyrotechnici ho odvezli k likvidaci. Evakuace nebyla nutná, vlaky ale kvůli výluce dočasně nejezdily. Prezident Petr Pavel míří na návštěvu Zlínského kraje. Bude dvoudenní, čeká ho Valašsko, Haná i Slovácko.
2: Prezident v doprovodu choti Evy začíná na Slovácku, nejdříve školy a školáci, střední škola letecká v Konovicích a pak základka v Boršicích na dohled hradu, tentokrát Buchlova. Potom setkání s hejtmanem Zlínského kraje i primátorem Zlína a odpoledne na Zlínský filmový festival. První den návštěvy zakončí na Valašsku, navštíví valašské klobouky, podiskutuje s občany a už teď to vypadá, že neodjede bez stylového valašského klobouku, když tedy valašské klobouky a nejlepšího švestku. Nápoje. Jan Čada, Zlínský kraj.
1: Fotbaloví fanoušci mířící na šampionát dostanou doporučení. To dnes představí ministerstvo zahraničí ve spolupráci s fotbalovou asociací a ministrem pro sport. Základní informace už dříve zveřejnilo ministerstvo na svém webu. Obsahují základní rady pro pobyt návštěvníků turnaje, informace o konzulární asistenci, vstupenkách či vstupu na stadion a do fanzón. Turnaj se koná od 11. června do 19. července. Česká reprezentace se na mistrovství světa představí po druhé od rozdělení federace a poprvé po 20 letech. Do turnaje vstoupí 11. června proti Koreji. Následně se v Atlantě utká s jeho Africkou republikou a skupinové boje zakončí v Mexico City proti domácímu výběru. A dnes bude zpočátku jasno až polojasno, teď ráno místy s mlhami, postupně čekáme až oblačno a zejména na severovýchodě se objeví výjimečně přehánky. Později večer se zatáhne i v jihozápadní polovině, i tam pak budou hrozit déšť, přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 7 hodině. Vítku, děkujeme za zprávy. Uslyšíme se zhruba za takovou půl hodinu. Já jsem Adam Kořica, přeji hezké a ničím nerušené úterní ráno s datem 2. června. V ranním tématu se pobavíme do autoškoly, zazpomínáme na ty veselé, ale i třeba srastiplné historky, které jsou spojené právě s autoškolou. Více za malou chvíli. Teď už skupina Gentour, Janek Ledecký, píseň Všechno bude fajn. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český impuls.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš

0: Za 2 minuty, 7:45, Český impuls, rádio pro radost ze života. Z Nímnice nás zdraví pan Zbyněk, který hlásí mlhu a 14 stupňů. Pan Zbyněk napsal textovku na číslo 734-787-981. Já už pomalu otvírám i náš WhatsApp, to je prosím vás novinka posledních týdnů, že my na rádiu Český impuls máme WhatsApp, který je na stejném čísle jako naše SMS brána, tedy 734-787-981. Vy nám můžete napsat, do jakého rána jste se probudili, jak to teď u vás vypadá s oblou a teplotou. Ono včera to vypadalo, že i dnes bude celý den pršet, ale opak je pravdou, minimálně tady v Praze na Andělu už krásně svítí slunce. Tak jak to vypadá u vás ostatních, napište nám 734-787-981, to je číslo k nám.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Jiří Schellinger, píseň Jsem prý blázen jen, takhle bude znít naše úterní ranní impulzovec Krabička. Více prozradí zpěvák ze skupiny Olympic Petr Janda, a to po 7:30. Kolega Saša Hemala nabídne své televizní tipy, těšit se na ně můžeme o 12:30. No a jeden z našich kolegů si teď dělá papíry na velkou motorku, a protože v rádiu nic neutajíte, tak z toho máme dnes ranní téma pro celé Česko a řešíme autoškolu. Mě zajímá, jak to bylo u vás v autoškole, na jaký zážitek si pamatujete dodnes. 604-111-211, toto je číslo k nám, první vaše reakce, komentáře. Nás čekají zhruba za takových 5-7 minut, máme teď za minutu 7:45, na řadě je český Elvis Presley, Karel Zich a jeho Alenka v říši divů. Přeji hezké ráno.
2: Telegram s adresou svět.

0: blíží se půl osmá a za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Autoškola. Jedna z mála věcí v životě, na kterou si každý pamatuje. Nervózní jízdy, přísný instruktor, zkoušky, které se někdy nepovedly na poprvé. A pak ten moment, kdy vám dali papír do ruky. A právě o autoškole bude dnešní ranní téma. Mě zajímá, jak to bylo u vás v autoškole, na jaký zážitek si pamatujete dodnes.
1: Já jsem dělala řidičák v roce 1983, to mi bylo 18. A bylo to nějaká dohoda mezi učňákem a tou autoškolou, takže tehdy mě ten řidičák vyšel asi na 5 kilo. No a jakož mě tatínek učil už dopředu trošku se v tom autě orientovat, tak jsem uměla řadit, uměla jsem se rozjíždět a neměla jsem šišatý kola, no a samozřejmě ta učitelka autoškoly to poznala.
2: Když jsem dělala zkoušky a pan policajt seděl vzadu, tak jsem ho povozila po všech kanálech Uherské Brodě. Až jsme skončili, tak se zeptali, jestli jsem to dělala schválně. Řekla jsem, že ne, že jsem se jim snažila vyhnout a on říká, to asi ne, vy jste věděla, že mě bolí záda, tak proto jste po nich jezdila.
0: Co vy a vaše závěrečná zkouška v autoškole, kolikrát jste museli na zkoušky, teorie, jízdy, nebo jste to trefili na poprvé a dodnes se tím chlubíte? Měli jste instruktora, na kterého se nedá zapomenout v dobrém nebo ve zlém, jaký byl váš nejhorší moment za volantem v autoškole, ta jedna jízda, na kterou raději nespomínáte, kolik vás autoškola stála, jak znáte pravidla silničního provozu, co kdybychom si vás třeba i lehce vyzkoušeli, jak byste dopadli. To vše nám můžete říci 604 111 211. To je číslo k nám. Blíží se půl osmá, kolega Vítek Zábranský nabídne rychlý přehled zpráv. Do té doby hrajeme úterý 2. červen. Přeji hezké ráno.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará?

0: 1999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Hudební kalendář Českého impulzu.
6: V roce 1981 jste si možná i vy broukali tuhle písničku s Pavlem Bobkem.
7: Já ti zpívám, přitom oči se vykrývají.
6: Textař tohoto songu Michal Žantovský poodhalí nejenom, jak se s Pavlem poznali, ale i jeden největší omyl týkající se téhle písničky. Budete překvapeni i vy, tedy v případě, že naladíte hudební kalendář ve středu o 11:30.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Minuta po půl osmé, Český impuls, rádio pro radost ze života, úterní ráno, 2. červen. Za malou chvíli, 2 roky prázdnin, píseň ze seriálu Chlapci a chlapy, zpívat bude Iveta Bartošová. Hezké ráno od 3:30, mě těše přeje paní Dáša, která hlásí 14 stupňů a slunce. Pozdravy posíláme na zpátek, číslo k nám je 734-787-981. Napište mi i vy ostatní, do jakého rána jste se probudili. A teď už je naproti mě kolega Vítek Zábranský. Vítku, ahoj, hezké ráno i tobě. Ty neseš nejnovější zprávy, tak co se děje, co je nového?
1: Pěkné ráno. Generální inspekce bezpečnostních sborů prověřuje okolnosti úmrtí vězně v plzeňské věznici na Borech. Premiér Babiš a ministr obrany Zuna dnes projednají armádní koncepci a mandát na summit NATO. Jich Itálie krátce po půlnoci zasáhlo zemětřesení o síle přes 6 stupňů. V Keni protestovali proti plánům na americké karanténní centrum pro ebolu. Tenistu Jakuba Menčíka čeká na pařížské antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. A dnes bude jasno až polojasno, teď ráno ještě místy s mlhami, během dne oblačno, výjimečně se objeví přehánky a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. To byl krátký přehled zpráv, pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 3:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je Jiří Schellinger, píseň Jsem prý blázenin. A tato skladba je součástí naší impulzové krabičky. Více už prozradí zpěvák ze skupiny Olympic Petr Janda.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Nedávno jsem byl v Bratislavě, tak jsem ukazoval své mladé ženě zrovna ten most, ze kterého z frajeřiny Jirka Schellinger skočil. Zase jsem si připomněl, jaká je to někdy na tom světě prostě smůla. Jsem prý blázen jen, je Schellinger ve své nejrokovější podobě. Proto ji také v 90. letech přespívala rocková skupina Zemětřesení. Na to, jak žil Jirka krátký život, tak si tady postavil slušný pomník.

0: Úterý 2. červen, přeji hezké ráno z našeho rádia, blíží se 8. hodina, na řadě je teď ranní téma a vaše reakce. My řešíme autoškolu, mě zajímá, jak to bylo u vás v autoškole, na jaký zážitek si pamatujete dodnes, kolikrát jste museli na zkoušky teorie, jízdy, nebo jste to trefili na poprvé a dodnes se tím chlubíte. Měli jste instruktora, na kterého se nedá zapomenout, v dobrém nebo ve zlém, jaký byl váš nejhorší moment za volantem v autoškole, ta jedna jízda, na kterou raději nespomínáte. Kolik vás autoškola stála a jak znáte pravidla silničního provozu?
1: Já jsem dělala v roce 2000 a můj pan učitel v autoškole byl tatínek mé žačky. Učila jsem druhou třídu a bylo mi 20 a naše jízdy byly vožení jeho známostí z místa A na místo B. A nebyla to známost jedna, bylo jich spoustu.
2: Řidičák jsem dělal předvojenský, v té době za 300 korun a 200 korun stála motorka vlastně na všechny kubatury. A jinak veselý příběh, tak to mám. Měli jsme tam při jízdách osobním jednu paní, která přišla v kozačkách, převlekla se do tenisek, kozačky strčila nechtít pod auto, jak se rozjela, tak si je přijela a ulomila podpatky.
0: Co vy a vaše nezapomenutelná historka z autoškoly? Stále nám ji můžete zavolat 604-111-211, to je číslo k nám. Teď už si hrajeme další muziku let 60. až 80. Přeji pohodový poslech a taky ničím nerušené úterní ráno.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz. Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.

0: Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Českem se prohnala dvě tornáda. Po vyhodnocení svědectví a záběrů z nedělních bouřek to včera večer potvrdili meteorologové. Obě byla na jihu Čech. Jedno tornádo meteorologové potvrdili u Netolic na Prachaticko, druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Obě kolem nedělních 15 hodin. Místní evidují po bouřkách řadu škod. Nelze ale určit, jestli za ně můžou právě tornáda. K jejich vzniku přispěla vyšší vlhkost a hlavně výraznější tzv. Střih větru. Meteorologové od neděle hledali případné svědky tohoto úkazu. Za data a záběry děkovali veřejnosti a amatérským lovcům bouří. V Česku se tornáda objevují poměrně často, v naprosté většině případů jsou slabá. Výjimkou bylo ničivé tornádo z června 2021, které mělo na jihu Moravy na svědomí 6 životů a poničilo 1200 domů. Zemědělská a potravinářská inspekce si opět došlápla na pekařství Vyškov. Uzavřela výrobu firmy v Brněnské ulici. Důvodem jsou hlodavci, plísně, zanedbaný úklid a další závady. Výrobu na stejné adrese inspekce uzavřela už loni v září, také kvůli hlodavcům, plísně a nepořádku. Tehdy opatření trvalo 10 dní. Ukrajina stojí před další překážkou. S hrozbou dalšího válečného konfliktu tentokrát přišel běloruský prezident Aleksandr Lukašenko. Prohlásil, že má na Ukrajině jasný cíl. Svými slovy reagoval na výrok Kyjeva o tom, že v Bělorusku identifikoval 500 potenciálních cílů. Mezi ostrými slovními přestřelkami čelí Ukrajina pokračujícím ruským útokům. Podle nejnovějších zpráv vzdušný úder na ukrajinské město Dnipro v noci na dnešek zabil nejméně 5 lidí, dalších 25 zranil. Rozsáhlému úderu čelil i Kyjev. Starosta Kličko uvedl, že v Kyjevě útoky zabily 4 lidi a zranili jich dalších 58. Metropoli na několika místech vypukly požáry a část města zůstala bez proudu. Brzy ráno se podle agentury Reuters v Kyjevě znovu ozývaly výbuchy. Českou biatlonistkou číslo 1 je Tereza Voborníková, bronzová medailistka z únorových olympijských her v Miláně v hlasování o titul biatlonista roku zvítězila už podruhé a vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář, třetí skončil Vítězslav Hornik. 26-letá Voborníková hodnotí letošní zimní sezónu jako vydařenou.
2: Já jsem fakt neskutečně vděčná a šťastná za to, jak se ta sezóna vyvíjela a samozřejmě s tím největším úspěchem na té olympiádě. Já jsem teď fakt moc spokojená, co se týče nějakého životního uspokojení.
1: Voborníková se v Anterselvě postarala v závodě s hromadným startem o největší úspěch českého biatlonu na letošní olympiádě. A dnes bude nejprve jasno až polojasno, postupně se ale začne nebe více mračit a čekáme přeháňky, místy i bouřky, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 8 hodině, Adam Kuřica je stále s vámi, přeji hezké úterní ráno, 2. červen, a teď už nás z české muziky let 60. až 80. čeká Dalibor Janda, píseň Žít jako kaskadér, svátek slaví pánové se jménem Jarmilo.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

Čel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte-li čas.

0: Za 8:45 posloucháte Český Impuls Rádio pro radost ze života. Koukám, že na našem WhatsAppu nás zdraví z Neratovic paní Eva, která hlásí 13 stupňů slunečno, a také se ozval pan Jiří Zičínská, který hlásí 15 stupňů takhle po ránu. Tak jak to vypadá u vás ostatních, co se týče oblohy, teplot, textovky ohledně vašeho počasí, sbírám na našem WhatsAppu 734787981, to je číslo k nám.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Naše další ranní hudební dvojce tentokrát nabídne zpívající Pavly. Více prozradím po 8:30. Večerní program našeho rádia ukrývá hudební žánry, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Pokud se rádi zaposloucháte do těchto hudebních žánrů, určitě si nás naleďte i po 19. hodině. Na rozhledně jsem v pohodě, a nebo mám závrať, tak máme pro vás takovou menší úterní ranní anketku, kterou najdete na Facebooku našeho rádia www.facebook.com/Český impuls. Jsem zvědavý na vaše reakce, a pokud jste teď třeba nedávno i byli na nějaké rozhledně a fotili jste, určitě jsou fotky vítané v komentářích pod příspěvkem, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls. Za 8:45 teď už Lenka Filipová, píseň Částečné zatmění srdce, přeji hezké ráno. No.

0: Hezké ráno, blíží se 8:30. V ranním tématu se bavíme o autoškole. Jeden z našich kolegů si dělá papíry na velkou motorku a protože v rádiu nic neutajíte, dnes ráno z toho máme téma pro celé Česko. A já se ptám, jak to bylo u vás v autoškole? Na jaký zážitek si pamatujete dodnes?
1: Autoškolu jsem dělal v roce 97. Stála mě 2000 korun, bylo to na vojenské škole. Pak jsem si dělal k tomu motorku a tam mě stála jako příplatek 500 korun a dělal jsem to ve starým Rapidovi. Mějte se krásně, hezký den.
2: Já jsem dělala autoškolu v roce 2006 za celých 6000 korun. Vtipná historka, do dneška neumím levá, pravá, instruktor už byl zvyklý a při závěrečných zkouškách mi hlavní komisař říká, jeďte doprava, tak jsem jela doleva. Ale vyšlo to, řidičák na poprvý.
0: Ano, jak se říká, konec dobrý, všechno dobré. Autoškola je jedna z mála věcí v životě, na kterou si každý pamatujete. Nervózní jízdy, přísný instruktor, zkoušky, které se někdy nepovedly na poprvé a pak ten moment, kdy vám dali papír do ruky. Tak jak na tohleto všechno vzpomínáte? 604-111-211, to je číslo k nám. Do 8:30, další muzikále 60. až 80.
3: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Minuta po půl deváté, český Jempul se přeji hezké ráno, úterý 2. červen, za malou chvíli Petra Janu, píseň Říkej mi. Teď už ale rychlý přehled zpráv v režii kolegy Vítka a Zábranského. Vítku, hezké ráno i tobě.
1: Dobré ráno. Meteorologové potvrdili při nedělních bouřkách na jihu Čech dvě slabší tornáda. Zástupci vládní koalice se dohodli, že k platnosti a závaznosti referenda bude nutný souhlas nejméně 35% všech oprávněných voličů. Noční ruský vzdušný úder na ukrajinské Dnipro a Kyjev si vyžádal 9 mrtvých a desítky raněných. Pentagon nemůže podle rozhodnutí soudu vyhodit z armády transgenderové americké vojáky. A americká tenisová hvězda Serena Williamsová se 4 roky po ukončení kariéry vrátí ve svých 44 letech na WTA Tour. Dnes bude jasno až polojasno, ráno teď ještě místy s mlhami, během neoblačno, výjimečně s přeháňkami a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Za 4:45 posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Na řadě je naše další úterní ranní hudební dvojce a v ní nám tentokrát zaspívají Pavlové. Čeká nás Pavel Bobek, skladba Já ti zpívám. Nutno znovu podotknout, že o této písni bude zítřejší hudební kalendář. Náš expert na českou muziku let 60. až 80. kolega Zdeněk Sekanina zjišťuje, jak tato nahrávka vznikala. My se to dozvíme zítra v 11:30. No a pak nás také nemine Pavel Novák, nahrávka Asi. Máme za 3:45.
1: Hudební dvojice
2: Anet, co mají písničky společného?

0: Úterý 2. červen, blíží se 9. hodina. Ještě stále přeji hezké ráno, doufám, že se máte fajn. Do zpráv celou, teď další reakce v rámci ranního tématu. My jsme dnes řešili autoškolu na telefonním čísle 6411211. Jsem sbíral vaše veselé i neveselé historky právě z autoškoly, ze zkoušek. Tady jsou vaše další reakce.
1: Autoškolu mám, řídím, jezdím. Myslím si, že jezdím dobře. Hodně nadávám. Autoškolu jsem dělala z první výplaty, kdy jsem brala asi 5 000 a autoškola stála 4 500. Na poprvé jsem udělala jízdy i přesto, že jsem měla odježděnou 1 celou hodinu s panem učitelem a testy jsem na poprvé neudělala. Udělala jsem je až na podruhé.
2: Já jsem dělal řidičák někde začátkem 80. let a byl to takovej, se tenkrát dělal rychlokurs, že to bylo za 14 dní a stálo mě to kolem 5 000 korun. Tak hezký den.
3: Já jsem dělala řidičák v roce 1987, stál mě 1200 korun. A ještě když jsem ho udělala na první dobrou, mi 200 korun vrátili a byla jsem v balíku. Takže šťastnou cestu všem, 1000 kilometrů bez nehod a mějte se rádi, ahoj.
0: Pokud nás posloucháte za volantem, šťastnou cestu i vám, blíží se 9. hodina, kolega Vítek Zábranský společně s dalšími kompletuje zprávy v celou, my do té doby pouštíme další písničky let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DEK nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DEK.cz.
9: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
10: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
9: Takže tak.
10: Volejte AAA Auto 800 110 800.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkné dopoledne. Policie šetří okolnosti úmrtí vězně v Plzni. Vychovatel na úklid druhý květnový víkend rozlil třem odsouzeným z Ukrajiny dezinfekční roztok do plastových lahví, který vypili. Všichni skončili v nemocnici, zhruba 40-letý muž po několika dnech zemřel. Podle serveru Novinky.cz měli údajně vězni pít dezinfekci účinnou proti koronaviru, která kromě etanolu obsahuje také peroxid vodíku. Vyšetřování případu převzala Generální inspekce bezpečnostních sborů. Poslanci začínají schvalovat zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by se měl od ledna příštího roku zvýšit z 350 na 400 tisíc korun pro rodiče, kteří pečují o dítě ve věku do 3 let, a ze 700 na 800 tisíc korun u dvojčat nebo vícerčat. Zvýšení se pak má podle návrhu týkat dětí narozených nebo převzatých do trvalé péče po dni nabytí účinnosti zákona, tedy od 1. ledna 2027. Změna zákona si podle návrhu v roce 2027 vyžádá ze státního rozpočtu přibližně 230 milionů korun. V roce 2028 přibližně 1 620 milionů. Slováci se vrhli na hypotéky, ceny bytů totiž přepisují u našich sousedů rekordy. Jen za první kvartál letošního roku zdražili v průměru o 14%.
2: Zdražili najmä staršie byty na západnom a strednom Slovensku. Dvojciferný rast cez 10% zaznamenali i nové nehnuteľnosti. Najviac pocítili zdražovanie ľudia v Bratislave takmer 20% a v Banskobystrickom kraji 16%. Tento vývoj podporil rekordné objemy nových hypoték v objeme až 20 miliárd korún, čo je medziročne o takmer 30% viac. Ľudia sa chcú teraz vyhnúť aj rastúcim úrokovým sadzbám. Jozef Baoko, Slovensko.
1: Americká tenisová hviezda Serena Williamsová sa vrací na 4 roky po ukončení kariéry odehraje 4 hru na trávě v Queen's Clubu. Pro start v turnaji dostala tenisová ikona divokou kartu. Williamsové je nyní 44 let a 8 měsíců. Během kariéry nasbírala rekordních 73 titulů ve dvouhře a strávila 319 týdnů v čele světového žebříčku. Je jedinou tenistkou, která zkompletovala kariérní Golden Slam, tedy triumfy na všech 4 Grand Slamech i olympijských hrách ve dvouhře i čtyřhře. No a dnes bude zpočátku jasno až polojasno, postupně se ale začne nebe zatahovat až na oblačno a zejména na severovýchodě se objeví výjimečně přehánky, později večer dorazí i do jihozápadní polovině Čech, tam hrozí místy i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Hezké dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině. Adam Kořica přeje hezké úterní dopoledne s datem 2. června. A teď už Sagvantofy. Ne tentokrát kamarádu deště, ale Sagvantofy a jeho večírek. Přeji pohodový poslech.

uragán, jako uragán. Štavé slunce řeže v ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí letí

zvedá kdyby ze všech stran. Stovky kopytků s tou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartek, písek obočí, omývá pod nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letím, jak uragán,

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Tři minuty po 9:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Jak se cítíte na rozhledně? Zjišťujeme na našem Facebooku Rádia Český Impuls, který najdete na adrese www.facebook.com/Český Impuls. Je tam taková menší anketka. Tak 41 z vás je v pohodě, naopak 22 pociťují závrať, mrkneme i na komentáře. Paní Eva Tesařová nám dokonce i rozhlednu vyfotila, píše, bývalo to horší, teď dokonce pohoda, naposledy Tišnov, Klucanina, tak děkujeme za pěknou fotku. Fotku přidala i paní Hanka Čudla Šrámková, která píše, miluju rozhledny, přítel na ně chodí jen kvůli mně, protože výšky nemá rád. Na fotce je naše zatím poslední navštívená, tak taky děkujeme za fotku a je tam spousta rozhleden. Paní Věra Marešková nám dokonce vyfotila rozhlednu, na které teď byla o víkendu. Tak co vy a jak to máte na rozhledně? Jste v pohodě, máte závrať, dejte nám vědět www.facebook.com/Český Impuls, tam nás najdete. Máme 4 minuty po 9:45, za malou chvíli skupina Turbo, píseň Hráč.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Dvě minuty po půl desáté Český impuls, rádio pro radost ze života, úterý 2. červen, za malou chvíli Dalibor Janda, písnička Modré nad hlavou, už chystáme i rekapitulaci ranního tématu. Dneska jste opravdu valili o 106, řeč byla o autoškole, takže si poslechneme vaše další reakce. Máme 3 minuty po půl desáté a teď už na rádiu Český impuls Dalibor Janda, píseň Modré nad hlavou, přeji hezké dopoledne.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte rádio Český impuls, úterý 2. červen, přeji hezké dopoledne, blíží se 10. hodina. Do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským, za malou chvíli Michal David, píseň Showman. V ranním tématu jsme se bavili o autoškole, jedna z mála věcí v životě, na kterou si každý pamatuje. Nervózní jízdy, přísný instruktor, zkoušky, které se někdy nepovedly na poprvé a pak ten moment, kdy vám dali papír do ruky. A mě zajímalo, jak vypadala vaše autoškola, jak to vás bylo a na jaký zážitek si pamatujete dodnes?
1: Měl jsem jízdy a můj učitel během jízd usnul, tak jsem si jel podle svého. Když se probudil, tak se divil, že jsme tak daleko od školy. Taky neřekl, tak se otoč a jedeme zase zpátky.
2: Autoškolu jsem dělala v roce 71 v Holešovicích u Uranie a autoškola v té době stála 1860 korun. Neudělala jsem testy, jízdy mi šly perfektně, testy mi nešly, tak jsem to dělala na podruhý.
3: To už je taky 20 let, nestálo mě to nic, protože jsem to dělal v rámci školy, no a já už jsem řídil auto od nějakých 12 let, samozřejmě po polňačkách. Moje zkoušky vypadaly tak, že jsem ujel 200 metrů a ten zkoušející řekl, přesedněte si, to nemá smysl. Tím moje zkoušky skončily, takže já jsem to měl úplně na pohodu.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
5: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
6: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
5: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
6: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
8: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.

0: Express. Zprávy v 10.
1: Hezké dopoledne. Dálnice D5 na Tachovsku zůstává stále zavřená. Za exitem 119 ve směru na Rozvadov probíhá odstraňování havarovaného kamionu. Před uzavírkou a na objízdné trase se tvoří kolony. Omezení potrvá asi do poledne. Policie upozorňuje, aby řidiči počítali se zdržením, pamatovali na dostatek tekutin a pohonných hmot. Objízdná trasa vede přes exit 119, zpět se najíždí na exitu 128. Mladá Boleslav usiluje o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Dá odborně změřit naklonění šikmé věže zříceniny hradu Michalovice. Podle geodetů má věž sklon 6,5 stupně. Tím zřejmě překonává současný světový rekord v kategorii neúmyslně nakloněných staveb. Možnosti zápisu projednala minulý týden rada města. Náklady na odborné zaměření věže jsou přes 40 000 korun. Cena profesionálního balíčku k zápisu do Guinnessovy knihy rekordů může vystoupat až na 900 000 korun. U zápisu do České knihy rekordů jde o jednodušší administrativní proces a výrazně nižší náklady. Základní balíček stojí 20 000. Dětský ombudsman naslouchá i dětem samotným. Za necelý rok jeho působnosti dostal téměř 200 podnětů právě od těch nejmenších. Často se týkaly rodičovských sporů nebo poměrů v dětských zařízeních. Dětský ombudsman Martin Beneš chce s ratolestmi složit také nový poradní tým.
2: Scházet se budeme asi 4x za rok, budeme se scházet obvykle na 2 dny. Budeme pravděpodobně přijímat nějaké usnesení. To jsou věci, které jsou ještě pořád trochu v procesu. Ono to není úplně jednoduché vymyslet a nastavit tak, aby jsme třeba ochránili ty děti a zároveň, aby jsme mohli výsledky dobře prezentovat.
1: Martin Beneš se úřadu dětského ombudsmana ujal na začátku dubna. Dohlíží především na dodržování práv v dětských zařízeních. Chrání je před diskriminací a zprostředkovává názory nejmladších dalším institucím. Na jihu Itálie se chvěla zem, otřes byl po půlnoci cítit i daleko od epicentra, to se nacházelo u pobřeží regionu Kalábrie. Zemětřesení mělo cílu 6,2 stupně. Italská civilní ochrana svolala kvůli otřesu krizovou jednotku. Nyní se prověřují informace o možných škodách. No a dnes bude zpočátku ještě jasno až polojasno, během dne se ale začne nebe více mračit, dorazí déšť, přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26, v 1000 metrech na horách naměří kolem 17 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Máme krátce po 10. Adam Kořica přeje hezké úterní dopoledne s datem 2. června a teď už Hana Zagorová, písnička Rybičko zlatá, přeju si.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivý, ten pane asi stál. Pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až...

slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně a napíjte se. Tak on bude líp. Fakt? Líp.

Český Impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté ještě určitě uslyšíme Jiřího Korna, písničku Jednou hůř, jednou líp. V pořadu Máme Česko rádi vám prozradíme, na kterém hradě u nás můžeme obdivovat obří vyřezávané šachy. Více se dozvíme o půl jedenácté.

0: korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma.
3: I moje hračky. Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Hudební kalendář Českého impulzu.
10: V roce 1981 jste si možná i vy broukali tuhle písničku s Pavlem Bobkem.
11: Já ti zpívám, přitom oči se mi klíbí.
10: Textař tohoto songu Michal Žantovský poodhalí nejenom, jak se s Pavlem poznali, ale i jeden největší omyl týkající se téhle písničky. Budete překvapeni i vy, tedy v případě, že naladíte hudební kalendář ve středu o 11:30.
9: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčel ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Tady je rádio Český Impuls. Úterý 2. červen naše dopolední hudební dvojce nabídne písničky se zlatou bratislavskou lirou. Více prozradím po 10:30. Teď už ale startuje pořad Máme Česko rádi. Léto velí, abychom vyrazili na výlet.
1: Máme Česko rádi.
2: Vyzýváme k výletu na Šumavu za Buškem ze známé české básně, tedy na hrad Velhartice. Virtuálním průvodcem nám bude jako obyčejně Mirek Tausik z Klubu českých turistů Praha, kterého vítám na lince. Dobrý den.
3: Dobrý den. Velhartice jsou rozlehlým středověkým hradem, který by schutí dal jako obrázek ke slovíčku hrad v nějakém slovníku češtiny. Jeho obdivovatelem byl mimo jiné Jan Werich, měl v podhradí chatu.
2: To jsem nevěděla. Každopádně ještě upřesním vaše slova o hradu. Velhartice nejsou jenom hrad, ale i zámek, ten je renesanční. A tím se dostáváme k prohlídkám. Na téhle se dovědí návštěvníci všelicos o životě šlechty na venkovském sídle v 17. století. Podívají se do jídelny, do herny, do tanečního sálu, ale i světničky komorné.
3: No to jste popsala jeden okruh. Ten druhý je po hradě. Uvidíte tu potravinové sklepy, cisternu na vodu a zbytky hradních sálů. Především Rajského paláce. Po padací můstku přejdete na kamenný most a do věže Putna.
2: Návštěvníci si mohou vybrat i volnou prohlídku po poměrně rozlehlém areálu. Na ní natrefí třeba na pivovar, zbytky vinopalny a také různé hry jako obří vyřezávané šachy, které jsou k dispozici. Velhartice leží na Klatovsku asi 15 kilometrů severozápadně od Sušice. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, úterý 2. červen, přeji hezké dopoledne, blíží se nám 11. hodina, po zprávách celou už bude vysílat kolega Honza Benešovský. Já jsem Adam Kořica, ještě předtím, než se rozloučím, uvedu naši úterní dopolední hudební dvojici a ta nám nabídne písničky se zlatou bratislavskou lirou. Čeká nás Helena Vondráčková, skladba Malovaný džbánku, tato píseň uspěla roku 1974 a pak nás také nemine Leš Semelka, nahrávka Šaty z šátků, která bodovala na bratislavské liře roku 1979. A touto historickou vsuvkou se s vámi loučím, za sebe přeji poklidné úterý s datem 2. června, i nadále si ho užijte s rádiem Český Impuls. Já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.
1: Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. UniCredit Bank. Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Hudební dvojice
4: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: Impuls. Zprávy v 11.
1: Pěkné dopoledne. V souvislosti s požárem restaurace v Mostě padla obvinění. Policie chce poslat před soud dva lidi. Loni v lednu si oheň v restauraci u Kojota vyžádal 7 obětí. Příčinou požáru byl pád plynového topidla, které převrhl nešťastnou náhodou jeden z hostů. O návrhu na podání obžaloby rozhodne krajský státní zástupce. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jejího zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala. Oba policie obvinila ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí jim trest odnětí svobody do 10 let. Slávistický spolek s fotbalovým klubem čelí tlaku věřitelů, ten největší pražská plynárenská už hrozí žalobou. Po případném krachu by zřejmě následoval rozprodej majetku v dražbě. Čas na odvrácení krachu se krátí, rozhodujícím termínem je 15. červen. Do té doby musí zadlužený spolek najít řešení, jak splatit dluhy. Jinak mimo jiné nebude moci čerpat více než 100 milionovou dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Předseda představenstva členského fotbalového klubu SK Slávia Praha Jaroslav Tvrdík je podle serveru Seznam Zprávy přesvědčen, že se Slávie z kritické situace dostane. Fotbalová asociace připravila fanouškovský servis pro mistrovství světa. Cílem je, aby příznivci naší reprezentace měli ve Spojených státech a Mexiku potřebné informace, podporu a pomoc v případě jakýchkoliv problémů. Speciální průvodce je pro všechny 3 hostitelská města naší reprezentace, Guadalcháru, Atlantu a Mexico City. Manuál obsahuje praktické informace o dopravě, vstupech na stadion, bezpečnosti nebo místních pravidlech. Průvodce vznikal ve spolupráci s ministerstvem zahraničí. Česká diplomacie posiluje velvyslanectví ve Washingtonu i konzulát v Los Angeles. Zástupci ministerstva budou také u všech zápasů našich fotbalistů. Mistrovství světa ve fotbale začíná v USA, Kanadě a Mexiku 11. června. Naši fotbalisté do turnaje vstoupí o den později zápasem proti Jihokorejcům. Výroba takzvaných cibuláků pod Krušnými horami je v ohrožení. Provoz v Dubí je totiž energeticky náročný. Majitelé proto podle našeho zpravodaje Dušana Valenty zvažují, co s továrnou dál. Dobré dopoledne, Dušane.
2: Zdravím spod Krušnohoří. Jak to s porcelánkou nedaleko Teplic dopadne, není vůbec jisté. Historie firmy, o které se někdy mluví jako o rodinném stříbře, je víc než 140 letá. V novodobé éře byla asi nejúspěšnější v 90. letech. Drahé energie a materiál ale udělali své a teď je to spíš firmička o 120 zaměstnancích. Budoucnost výroby řeší akcionáři. Ryze ekonomický pohled je zatím v menšině a rušení firmy se nekoná, ale pokud porcelánka nezačne vydělávat, budou se cibuláky dělat jinde.
1: Dušan Valenta, díky za příspěvek. Jdeme ještě na počasí. Zpočátku bude jasno až polojasno, postupně ale až oblačno a zejména na severovýchodě ojediněle přehánky. Později večer bude v západní polovině Čech až zataženo a na západě se místy vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. A nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Hezké dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy v 11 hodin jsou za námi. Honza Benešovský zdraví od mikrofonu. Je na řadě další muzika, další písnička. Po 11. hodině jako první vstupuje do vysílání zamilovaná Lenka Filipová.

dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Hana Zagorová, Juraj Kukura, Lásko a More. Posloucháte nás buď v televizoru, nebo na chytrém telefonu, a když už máte ten telefon chytrý, tak se občas taky zastavte u nás na Facebooku, protože tam dáváme novinky z rády a pokud nějaké jsou, bývají tam soutěže, témata, můžete cokoliv komentovat, lajkovat, glosovat a najít si nové přátelé. www.facebook.com/Český impuls.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kilogram. Banány 1 kilogram za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kilogram za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: zajtra zas.
1: Rádio Český impuls. Hraje ve vašem televizoru.

0: Posloucháte Český impuls, dopolední vysílání. 11:30 je čas, kdy vysíláme hudební kalendář. Ve středu, to bude už zítra. A věnovat se chceme písničce Já ti zaspívám, u které si hodně lidí myslí, že Pavel Bobek milostně zpívá v dané ženě. Chyba. Ke kořenům textu se ponoříme právě v zítřejším hudebním kalendáři, tak si to poslechněte, je kolem toho docela zajímavý příběh, který odhalil expert na českou muziku Zdeněk Sekanina. Už si připravuje otázky. No a z dalších písniček můžeme nabídnout Bílou královnu, Petr Kotwald a Stanislav Ložek a Valdemar Matuška zaspívá Do věží.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Pojďme do Impulzovic krabičky, do naší hudební klenotnice. Petra Janů bude zpívat, Dalibor Janda komentovat a všechno se to odehraje u písničky Ještě se mi směj. Těším se na to. Za chvilku, za čtvrt hodiny taky hlavní zprávy na poledne připravujeme, tak jestli chcete vědět, co je nového, poslouchejte dál Český impuls.
1: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
3: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
2: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
6: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: Petra Janů je výborná rocková zpěvačka a v 80. letech přehodila výhýbku ke kantilenovým melodiím, které jejímu hlasovému rozsahu skvěle vyhovovaly. Mezi ty nejlepší patřila píseň Ještě se mi směj. Byl to jediný hit už zapomenuté americké skupiny Berlin, který zazněl ve filmu Top Gun. Petra Janů té písničce dala o trochu výraznější popový charakter a skladba najednou vyzněla málem jako nějaká italská melodie. Tu písničku jsem hrozně rád.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezký den. Policie vyšetřuje zneužívání dívek na OnlyFans. Stíhá 4 jedince a jednu firmu za obchodování s lidmi. Obvinění se podle vyšetřovatelů lstí a manipulacemi zaměřovaly na nezralé dívky, často čerstvě plnoleté a bez zázemí. Navedli je k vytváření erotických fotografií a videí. Následně s nimi podepsali smlouvu o zastoupení. K založeným profilům na OnlyFans pak už mladé ženy neměly přístup. Organizovaná skupina erotické fotky a videa prodávala předplatitelům na platformě a vydíráním dívky postupně nutila k odvážnějšímu obsahu. Podle médií je jedním z pachatelů internetový influencer Adam Kajumim. Národní centrála proti organizovanému zločinu se obrací na další poškozené a svědky, aby se přihlásili policii. V případě prokázání viny všem vyšetřovaným hrozí až 12 let vězení. Do Kojetína na Přerovsku dnes opět mířil pyrotechnik. Vlaky na zdejším koridoru na 2 hodiny zastavila nalezená munice. Podobnou situaci u kojetínského nádraží řešili policisté včera odpoledne. To našli stavbaři v zemi před ukončením výluky provozu dělostřelecký granát. Stanice je součástí velké modernizace tratě mezi Přerovem a Brnem. Současné nálezy munice odkrývají 81 let starou historii, kdy bylo nádraží ostřelované při přechodu fronty na konci druhé světové války. Jih Itálie krátce po půlnoci zasáhlo silnější zemětřesení. Mělo sílu 6,2 stupně. Otřes byl cítit i daleko od epicentra, jak píší zpravodajské agentury. Zatím není jasné, jestli způsobil škody. Hlášené nejsou ani oběti. Epicentrum zemětřesení bylo v moři u pobřeží Kalábrie. Podle agentur otřes zřetelně pocítili obyvatelé některých jižních regionů. Vedle Kalábrie i na Sicílii a v Apulii. Dobrá zpráva přichází z hlavního tahu Plzeň-Rozvadov. Dálnice D5 je po noční nehodě na 122. kilometru opět volně průjezdná. Zítřek bude deštivý, čekáme zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm, ojediněle s bouřkami a ochladí se. Naměříme 15 až 19, místy bude kolem 20 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Zprávy skončily 3 minuty po 12. hodině, pojďme hrát. Josef Laufer bude zpívat La Bamba, hned potom Hana Hegerová Bože můj, já chci zpět. Tady je Český

Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.

domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně s

zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, za chvilku už přivítáme Alexandra Hemalu, který se probírá televizním programem, vyzobává to nejlepší pro vás, takže pokud chystáte večer na kanapy před obrazovkou, určitě poslouchejte dál. No a když se dostane Saša ke slovu, tak ještě zahrajeme Ivetu Bartošovou, Jaroslava Vikrenta s Marií Rotrovou nebo Hanu Zagorovou. Český impuls, české písničky 60. až 80. let.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová budou řešit nevěru. Poslechněte si to ve čtvrt na pět, v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Teď je tady Saša jako televizní expert, to znamená, pokud plánujete televizní večírek, určitě poslouchejte, můžete si udělat sledovací plán. No a za chvilku zase muzika, písničky, Michal David Letající Čestmír, Jaromír Majer, Malý přítel z města N, nebo Satelit Petra Kotvalda si poslechneme na Českém impulzu.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Takové malé srovnání toho, jak se vyšetřuje zločin ve Francii a jak u nás, nabízí dva krimi příběhy na ČT1 a na Nově. Ten první bude opět sledovat metody inspektorky Candice Renoirové ve stejnojmenném seriálu. Obětí se stává zřejmě fotbalista a brzy vyplavou na povrch rozpory, které v jeho klubu existovaly. Navíc inspektorka zjistí, že zde byly i kontakty na drogové dílery. Kdo si počká, ten se dočká, tak to je název dnešní epizody ve 20.10 na ČT1. Ta česká zločinecká stopa nás zavede na Šumavu, kde policie Modrava má plné ruce práce, neb v těch lesních vozdech se kolikrát dějí neuvěřitelné věci. Třeba fakt, že bývalý učitel Kojizar nahlásí na policii vloupání, ale vlastně se nic nestratilo. Až posléze policie zjistí, že se jedná o zvláštní spojitost s loupeži v místní židovské synagoze. Případ kocoura Mikeše, to je název dnešního pokračování policie Modrava ve 20.20 na Nově. Zajímavý pohled z historie je pak případ pražského měšťana Martina Frůvajta, který měl být 28. popraveným na Staroměstském náměstí roku 1621, ale ten se už popravy nedožil. Jak to bylo doopravdy, uvidíte a uslyšíte v 21 hodin na ČT2 v dokumentu Martin Frůvajt, 28. odsouzený. Přeji hezký úterní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Beatles, odpolední vysílání, pojďme do hudební dvojice. To je naše populární rubrika, do které vždycky nasazujeme písničky s něčím společným. Tak schválně, Vojín XY hlásí příchod, katapulti a Vítězslav Vávra, dívka Gloria. Tak co můžou mít tyto dva slavné hity společného? No, v tomto případě je to letopočet, rok vzniku, rok nahrání obou písní, a sice 1980. Tak příjemný poslech, dobré odpoledne, od mikrofonu zdraví Honza Benešovský.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Šídl s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Šídl za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hudební dvojice a Aneb Vrána k vráně sedá. Ospa.

0: Radio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli. A o tomhle městě se v ní také zpívá.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezký den. Kvůli tragickému požáru v Mostě padla obvinění. Policie viní dva lidi. Loni v lednu si oheň v restauraci vyžádal 7 životů. Příčinou požáru byl pád plynového topidla, které převrhl nešťastnou náhodou jeden z hostů. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala. Oba policie obvinila ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí jim až 10letý trest. Na silnicích přibývá vážných nehod motorkářů. V květnu jich přišlo o život 11, tedy téměř tolik, co předchozí 4 měsíce dohromady. Nejtragičtějšími dny byly podle deníku Právo 4. a 22. květen, oba se 4 oběťmi na životech. Plzeň nabídne zábavu pro celou rodinu. Už tuto sobotu v západočeském městě proběhne 6. ročník Bezva Festu. Adéla Marková za pořadatele říká, že nachystané jsou různé atrakce, dětská vystoupení i youtubeři.
2: Čeká nás spoustu atrakcí, neomezená zábava, vlastně všechno je v ceně vstupenky. Veškeré informace najdou posluchači na www.bezvafest.cz. A co je určitě potřeba zdůraznit, že vstupenky jsou v předprodeji levnější než na místě.
1: Bezva Fest v sobotu proběhne v obchodním centru Plaza od 10 hodin dopoledne. Jakuba Menšíka čeká na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. 20letý český tenista zabojuje o postup mezi 4 nejlepší na Roland Garros v duelu s o rok mladším Brazilcem Fonsecou. Zápas v rámci takzvané Night Session začne nejdřív ve 20:15. Pro oba hráče půjde o Grand Slamový čtvrtfinálový debut. Zítřek bude deštivý, čekáme zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm, ojediněle s bouřkami a ochladí se. Naměříme 15 až 19, místy bude kolem 20 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Právě skončili po hodině 13. Je čas na další muziku. Přichází kapela Turbo s hitem Chtěl se mít. Honza Benešovský s vámi. Hezký den.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku se budeme s Jirkou Kolbabou vracet do Egypta. Jirka nás zavede do pouště s bílým pískem, což je unikát, je to krásné fotogenické místo, těšíme se, Jirka Kolbaba je tady za chvíli. No a ještě než přijde k mikrofonu, dáme si pár písniček. Pavel Vítek zaspívá Marta Athena nebo Hana Hegerová, Český impuls.
1: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará?

0: 1 za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Hudební kalendář Českého impulzu.
5: V roce 1981 jste si možná i vy broukali tuhle písničku s Pavlem Bobkem.
6: Já ti zpívám, přitom oči.
5: Textař tohoto songu Michal Žantovský poodhalí nejenom, jak se s Pavlem poznali, ale i jeden největší omyl týkající se téhle písničky. Budete překvapeni i vy, tedy v případě, že naladíte hudební kalendář ve středu o 11:30.
4: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, odpolední vysílání, za chvilku další písničky 60. až 80. let. Keks, Proč holky pláčou, nebo Karel Gott a Pocit sváteční. Nicméně teď už vítáme cestovatele Jirku Kolbabu, pokračujeme v cestě po Egyptě a Jirka nám dnes představí pouště s bílým pískem.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Já když jsem nedávno procházel expozicí tvých fotografií, tak mě zaujaly fotografie z Egypta, kde jsi zachytil bílé písky v pouštích. Kde to bylo?
3: No, to je nádherné místo. Já jsem šťastný, že jsem to před lety objevil. Už jsem byl dvakrát v tom místě za svůj život a určitě se tam několikrát ještě vrátím, protože asi 600, 700, 800 kilometrů jeho západně od Káhiry jsou oblasti takzvaných západních pouští, neboli oáz západní pouští. To je úžasné. Je tu poušť Siva, Baharia, Farafra, Dakhla, Charga a to jsou oázy, které stojí za to navštívit, protože to skutečně není obvyklé. Většina turistů se drží na Nilu a nezajede sem na západ. Já jsem si tady užíval. Do takové pouště se dá dostat buď to místním autobusem, alespoň na předpolí těchto pouští a oáz, anebo, a to je ještě lepší, se tam vydáváme autem s náhonem na 4.
2: Jak se tam tenhle ten unikátní bílý písek dostal do těch pouští? Víme, že Sahara jako taková nebo i libyjská poušť v Egyptě nemá bílé písky. Proč zrovna tady jsou? Jak se tam dostal ten písek?
3: Právě ty bílé písky, které jsou nedaleko těch prvních 2 až 3 oáz, tak ty jsou velkou originalitou, protože kdysi dávno v této části Egypta stálo prehistorické moře, oceán. Vznikly tam mocné vrstvy vápence, které kdysi byly mořským dnem a byly to živé organismy. Dnes jsou tam opravdu vysoké vrstvy bílého vápence, který se erozivně rozpadá, tvoří to takové úžasné skulptury, řekněme úplně sochy, to je přírodní galerie. Do toho je nafoukaný žlutý písek ze Sahary a vypadá to nesmírně bizarně, je to velmi fotogenické. Já jsem tam třeba najel v terénním voze, spali jsme tam s kamarádem fotografem na dunách v noci na koberci jenom pod hvězdami. Tolik hvězd, kolik můžeš vidět v Africe, když koukneš na nebe, tolik neuvidíš pochopitelně u nás v Evropě, protože tady to není rušeno žádným okolním zbytkovým světlem. Ráno, časně ráno, v kolem 5 už jsme zase fotili a večer znovu jsme fotili takový ten načervenalý, bílý, vápencový povrch. No, bylo to něco úchvatného. V životě na to dobrodružství nezapomenu, protože je to opravdu to nejryzejší, co může člověk v přírodě zažít.
2: Spát v poušti, to musí být veliká romantika. Asi potvrdíš takovéto typické pouštní klima, že v noci asi přestože zřejmě bylo léto, musela být poměrně zima.
3: Velká zima. Spal jsem v pouštích pod Širákem mnohokrát a musím říct, že ráno jsou téměř omrzlé fotoaparáty a když potom začne vysvítat sluníčko, tak se úplně rozsí ty objektivy, jak to teplo rychle stoupá nahoru, tak skutečně věsme, že přes den je v poušti plus 40 až 50 a v noci klidně kolem nuly.
0: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Dáme si teď zpívající Pavly do hudební dvojice. První z nich bude Pavel Bobek. Mimochodem jeho písnička Já ti zaspívám bude tématem zítřejšího hudebního kalendáře. Náš expert na českou muziku Zdeněk Sekanina zjišťuje, jak tento slavný hit vznikal, tak si to poslechněte zítra v 11:30. Teď ho máme tedy Pavla Bobka v hudební dvojici, no a potom další Pavel Novák, písnička Asi na Českém impulzu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DEK nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DEK.cz.
3: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
4: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
3: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
4: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Hudební dvojice
7: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezký den. Motoristé chtějí na podzim dobít Prahu i Brno. Vládní strana si v letošních komunálních volbách myslí i na volební úspěch v Ostravě. Předseda strany a šéf diplomacie Petr Macinka dodal, že o spolupráci v letošních senátních volbách motoristé jednají se svými koaličními partnery ve vládě, tedy s ANO a SPD. Vojákovi z Plzeňska hrozí vězení za držení zbraní. Kriminalisté ho obvinili z nelegálního držení zbraní a střeliva. Za to může hrozí až 5 let vězení. Jak informuje veřejnoprávní rozhlas, vojenská policie ho stíhá na svobodě. Není jasné, v jakém útvaru slouží. Podle vojenské policie stíhaný voják v letech 2019 až 2025 scháněl znehodnocené zbraně na aukčních portálech. Potom je podle vyšetřovatelů upravo do provozu schopného stavu a odstraňoval z nich identifikační označení. Rusko v noci na dnešek opět brutálně zaútočilo na civilisty. Při úderech na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města zemřelo nejméně 17 lidí, včetně dětí. Stovky dalších jsou raněných. Obytné budovy a další civilní infrastruktura je poškozená v 8 čtvrtích ukrajinské metropole. Velký ruský útok na Ukrajině dnes ráno potvrdilo i ministerstvo obrany v Moskvě. Tvrdí ale, že ruská armáda útočila na ukrajinská obranná zařízení. Kateřina Siňaková má semifinále 4 hry v Paříži v kapse. Ve dvojici s americkou tenistkou Taylor Townsendovou na Roland Garros porazili belgicko-slovinskou dvojici Kempnová-Klepačová hladce 6-1 a 6-3. Ve 4 hře se dnes z českých zástupců představí ještě Petr Nouza, zabojuje o premiérové grandslamové semifinále s Rakušanem Oberleitnerem, vyzvou dvojici italských soupeřů. Zlatým hřebem pro nás pak bude večerní čtvrtfinále dvouhry Jakuba Menšíka, který se střetne s Brazilcem Fonsekou. Zítřek bude zatažený až oblačný, na většině území s občasným deštěm a s teplotami jen kolem 17. Na západě Čech může být i kolem 20 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Zprávy skončily krátce po 14. hodině, je čas na další muziku, první píseň v nové hodině obstará Marie Rotrová. Zřejmě letos nejsou kytky. Honza Benešovský s vámi, hezké odpoledne z Českého impulzu.

0: posloucháte Český impuls. Za chvilku další tip na výlet. Prozradíme, na kterém hradě u nás můžete obdivovat obří vyřezávané šachy. Řeknou to v Máme Česko rádi Hanka Kracíková a turista s povoláním Mirek Tausik. A než se tak stane, zahrajeme ještě pár písniček. Laďka Kozderková, její kabaret, potom Hana a Petr Ulrichovi Nechoď do kláštera na Českém impulzu.
1: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám je auto.
6: I tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
8: Děkuju.
2: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Tady je Český impuls, odpolední program, za chvilku poslechneme Valdemara Matušku v písně Eldorado, potom Telegram, Hany Zagorové, Vchází bez vyzvání, další skvělý hit Dalibora Jandy. Nicméně teď už vítáme naši turistickou dvojici Hanku Kracíkovou a Mirka Tausiga z klubu českých turistů. Léto velí, abychom společně vyrazili na výlet.
1: Máme Česko rádi.
2: Vyzýváme k výletu na Šumavu za Buškem ze známé české básně, tedy na hrad Velhartice. Virtuálním průvodcem nám bude jako obyčejně Mirek Tausik z klubu českých turistů Praha, kterého vítám na lince. Dobrý den.
3: Dobrý den. Velhartice jsou rozlehlým středověkým hradem, který by s chutí dal jako obrázek ke slovíčku hrad v nějakém slovníku češtiny. Jeho obdivovatelem byl mimo jiné Jan Werich, měl v podhradí chatu.
2: To jsem nevěděla. Každopádně ještě upřesním vaše slova o hradu. Velhartice nejsou jenom hrad, ale i zámek, ten je renesanční. A tím se dostáváme k prohlídkám. Na téhle se dovědí návštěvníci všelicos o životě šlechty na venkovském sídle v 17. století. Podívají se do jídelny, do herny, do tanečního sálu, ale i světničky komorné.
3: No to jste popsala jeden okruh, ten druhý je po hradě. Uvidíte tu potravinové sklepy, cisternu na vodu a zbytky hradních sálů. Především Rajského paláce. Po padací můstku přejdete na kamenný most a do věže Putna.
2: Návštěvníci si mohou vybrat i volnou prohlídku po poměrně rozlehlém areálu. Na ní natrefí třeba na pivovar, zbytky vinopalny a také různé hry jako obří vyřezávané šachy, které jsou k dispozici. Velhartice leží na Klatovsku asi 15 kilometrů severozápadně od Sušice. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Rychle hraje Český impuls. Zapsáno,
1: knihách vázaných kůži. Zapsáno, kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Vždycky si dám tenhle film. Karel Gott v odpoledním programu Českého impulzu v úterý 2. června. Pojďme do krabičky, do naší hudební klenotnice, kde se potkají Michal Kocáb a Palo Habera u písně S cizí ženou v cizím pokoji. Tak příjemný poslech, hezké odpoledne a ve 3 hodiny další zprávy, takže pokud vás zajímá, co se děje doma, ve světě i ve sportu, velmi správně posloucháte Český impuls.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
7: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
6: Takže tak.
7: Volejte AAA Auto 800 110 800.
2: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
8: Pesničku S cizí ženou v cizím pokoji napísal Peter Habka a Michal Horáček. Ja si po tých rokoch nedokážem predstaviť, že by uspieval iný človek ako Michal Kocáb. Nie je to ani zďaleka typická Michalova produkcia, ale aj tak ukázal, že je dokonalý šanzonier. V podstate je to Hegerová v gaťoch. Je presvedčivý a každému slovu v texte vie dať ten správny význam. Skúste tú pieseň počúvať a sledovať, ako si dokáže s jednotlivými slovami hrať. Kam kladie dôrazy, kedy je v jemnom afekte, kedy je v depresii. Pritom to vyzerá, že to všetko robí ľavou zadnou, ale ono je to vlastne strašne ťažké. Naozaj u takejto skladby je veľmi ťažké, aby zostal na zemi, aby sa to neprehralo, aby z toho neurobil divadlo, aby ju nezaspieval len pre efekt. S cizí ženou v cizím pokoji je pre mňa jednou z najlepších piesní z roku 1980.

schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. Igelitovým pytlíkům zvoní hrana. Letos začne postupně najíždět nové evropské nařízení, které má za cíl snížit množství odpadu. Z trhu tak zmizí třeba neekologické obaly složené z více vrstev. Unijní opatření naopak zavádí jejich povinnou recyklovatelnost. Ředitelka obalového institutu SIBA Iva Verbinská nám řekla, že tato ambice je z ekologického hlediska správná. Zároveň ale skritizovala nepřipravenost nařízení. Upozornila na to, že novinka bude mít dopad do života každého z nás. Umíráček zvoní třeba igelitovým sáčkům.
2: Tam budou opravdu jenom ty, které jsou na bázi toho papíru, ty, které jdou potisknout. Ty igelitové bude možné od roku 2030 mít pouze, řekněme, u toho pultu, kde jsou masné výrobky, maso, ryby a takové ty mokré sýry, které jsou v té vodě. Tak tam budou ty sáčky možné. Třeba ani u zeleniny a u ovoce nebudou možné.
1: Zástupci českého průmyslu i obchodu proto volají po dvouletém odkladu unijního obalového nařízení. Žloutenka v Česku je na ústupu. V květnu zaznamenali zdravotníci 105 případů infekce, což je o 74 méně než v dubnu. Jak na webu informuje Státní zdravotní ústav, počty nemocných ubyly v květnu ve všech krajích, kromě Olomouckého a Zlínského. Letový provoz v Belgii se bez varování zastavil. Řídící letového provozu ve 2 hodiny odpoledne zahájili neohlášenou stávku. Protest podle bruselského letiště potrvá do 21 hodin. Jih Itálie krátce po půlnoci zasáhlo silnější zemětřesení. Mělo sílu 6,2 stupně. Otřes byl cítit i daleko od epicentra, jak píší zpravodajské agentury. Podle agentur otřes zřetelně pocítili obyvatelé některých jižních regionů, vedle Kalábrie i na Sicílii a v Apulii. Zítřek bude deštivý, čekáme zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm, ojediněle s bouřkami a ochladí se. Naměříme 15 až 19, místy bude kolem 20 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 15 hodin, 3 minuty k tomu zprávy skončily. Nejvyšší čas na muziku. Lenka Filipová přichází se slavným hitem Za všechno může čas.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, za chvilku Marie Rotrová s Karlem Černochem. Nádherná písnička, pár slov, pár kroků, pár gest. Hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Zase velmi stručně pár slov, ať to máme všechno v pořádku. Do telefonu nás dostanete spolu se žlutou rádiovou aplikací, stáhněte si zdarma z App Store nebo z Google Play, podle toho, co používáte za přístroj. A do televize někde ťuknout na automatické ladění, celé už to potom naběhne samo. Tak schutí do toho Honza Benešovský u mikrofonu. Dobré odpoledne, Český impuls.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Červen oficiálně už letní měsíc z pohledu meteorologického, to znamená všechny ty radosti, které tolik milujeme. Grilovačky, opékačky, ohně, posezení s přáteli, my k tomu nabízíme fantastickou hudební kulisu. Vyzkoušejte písničky k táboráku mezi 19. a 20. hodinou. Za chvilku ovšem jiný žánr, jiné téma. Marcela Holanová bude zpívat, Miluše Voborníková nebo Petra Janů na Českém impulzu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls. Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová se budou zabývat nevěrou za půl hodinky. Ve čtvrt na pět si to poslechněte v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. A ode mě ještě hudební dvojice, dáme si písničky se zlatou bratislavskou lirou. Začne Helena Vondráčková, Malovaný džbánků. Píseň, která vyhrála v roce 1974. A potom Lešek Semelka, Šaty z šátků. Vítěz roku 1979. Tak příjemný poslech, Honza Benešovský se loučí od mikrofonu, mějte se krásně a zase zítra po 11. dopoledne naslyšenou.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku.
2: Mám je auto
3: i tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma.
3: I moje hračky.
2: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Líder v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
7: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
8: Hudební dvojice a NEP 1+1.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezký den. Kvůli tragickému požáru v Mostě padla obvinění. Policie viní dva lidi. Loni v lednu si oheň v restauraci vyžádal 7 životů. Příčinou požáru byl pád plynového topidla, které převrhl nešťastnou náhodou jeden z hostů. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala. Oba policie obvinila ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí jim až 10letý trest. Policie vyšetřuje zneužívání dívek na OnlyFans, stíhá 4 jedince a jednu firmu za obchodování s lidmi. Obvinění se podle vyšetřovatelů lstí a manipulacemi zaměřovaly na nezralé dívky, často čerstvě plnoleté a bez zázemí. Navedli je k vytváření erotických fotografií a videí, následně s nimi podepsali smlouvu o zastoupení. K založeným profilům na OnlyFans pak už mladé ženy neměly přístup. Národní centrála proti organizovanému zločinu se obrací na další poškozené a svědky, aby se přihlásili policii. V případě prokázání viny všem vyšetřovaným hrozí až 12 let vězení. Plzeň nabídne zábavu pro celou rodinu. Už tuto sobotu v západočeském městě proběhne 6. ročník Bezva Festu. Adéla Marková za pořadatele říká, že nachystané jsou různé atrakce, dětská vystoupení i youtubeři.
2: Čeká nás spoustu atrakcí, neomezená zábava, vlastně všechno je v ceně vstupenky. Veškeré informace najdou posluchači na www.bezvafest.cz. A co je určitě potřeba zdůraznit, že vstupenky jsou v předprodeji levnější než na místě.
1: Bezvafest v sobotu proběhne v obchodním centru Plaza od 10 hodin dopoledne. Jakuba Menšíka čeká na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. 20letý český tenista zabojuje o postup mezi 4 nejlepší na Roland Garros v duelu s o rok mladším Brazilcem Fonsecou. Zápas v rámci takzvané Night Session začne nejdřív ve 20:15. Pro oba hráče půjde o Grand Slamový čtvrtfinálový debut. Zítřek bude deštivý, čekáme zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm, ojediněle s bouřkami a ochladí se. Naměříme 15 až 19, místy bude kolem 20 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Je krátce po 16. hodině a na Českém impulzu, přátelé, začínají 2 hodinky zábavy. Chceme vám trošičku prozářit to dnešní odpoledne. Pokud se nám to podaří, pak budeme jen a jen rádi. Ale věřte tomu, že dnes je to přesně na den 130 let, co pan Marconi získal patent na rádio. Možná více odhalí o této situaci scénka z filmu Jára Cimrman ležící spící, kdy pan Jára panu Marconimu strhá dráty při své cestě vzducholodí a volá, ať to pan Marconi zkusí bez drátů. No a vidíte, dnes po těch letech máme těch rádiových stanic nepočítaně. Tak ať se vám i Český impuls kvalitně poslouchá a třeba se spolu s Víťou Vávrou vypravíte za

Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.

0: Tak dlouho, co se opět uskutečnil pochod Praha-Prčice a prý to byly štreky dlouhé a namáhavé. Nicméně teď už tu máme pana Vladimíra Dvořáka a Jiřinu Bohdalovou, kteří se nebáli píchnout ve své době do ožehavých témat. Takovým určitě mohla být i nevěra v době, kdy se o této záležitosti až tak moc nemluvilo. Nicméně ti dva začínají tentokrát u hudby, jak se zdá.
1: Že vy jste se taky nenaučil na nějaký hudební nástroj?
2: Já se učil. Jo. Na lesní roh, jenže jsem toho nechal.
1: A proč?
2: Ale no tak sousedi v paneláku si koupili tympány, poslali nám ultimátum, víte? Ale stejně toho nelituju, takový hudebník z povolání, nemyslete si, to není žádný život. To jsou pořád zkoušky, koncerty, festivaly, zahraniční zájezdy, svatby, pohřby. Kolikrát i manželka tím trpí.
1: Ale no tak trpí, jak která, že?
2: No jistě.
1: To jeden hornista se nečekaně vrátil domů, víte? A našel manželku se svým nejlepším kamarádem.
2: Já vím, že jim zahrál.
1: No jo, povídá, mlč, bídnice, vím všechno. A ona pá, jo? Tak nám teda řekni, kde přistál Vasco da Gama v roce 1498.
2: A co? A co ten hornista, věděl
1: co?
2: To? Jestli to věděl ten hornista,
1: no,
2: kde přistál Vasco da Gama v roce...
1: To přece vůbec nejde, to byl vtip.
2: A to já vím, že to byl vtip, já se taky málem zasmal, ale stejně by mě zajímalo, jestli to ten hornista věděl, to je opravdu, kde přistál Vasco da Gama v roce 14.
1: No třeba jo, a třeba ne, že jo, taky v takovýhle chvíli si těžko vzpomenete, víte.
2: No a to je právě chyba, víte, to jeden můj kamarád přistihl ženu in flagranti. A představte si, jakou ta ženská měla kliku, on si nevzpomněl právě, nebo nevěděl, co to znamená česky in flagranti. Právě ženy zneužívají naší nevědomosti. To je jako ta žena toho vašeho hornisty. Ona nejen, že ho podvede s kamarádem, ona ho ještě nachytá na portugalského moře,
1: chlapce. A vy jste štěstím celý bez sebe.
2: Ale ne, co právě. Proč štěstím bez sebe?
1: Štěstím celý bez sebe, když můžete ženskou zatratit. A přitom žena je naivní bytost ve srovnání s mužskou rafinovaností. Víte, no nedělejte. Jsem znala jednoho rošťáka. Ten byl do 3 hodin do rána u svý přítelkyně, víte, já nebudu vám vykládat, že si zrovna četli a filmy.
2: No jo, to nevykládí.
1: No a když odcházel, tak povídá, Jituš, neměla bys tady kousek křídy? Jituš měla, on si dal takhle za ucho a šel domů k manželce. A manželka hned mezi dveřma povídá, kde jsi byl? Kde jsi byl do 3 hodin do rána? A on povídá, miláčku, strávil jsem nádhernou noc s jednou rozkošnou slečnou. A ona povídá, kdyby si se nehonil, byl jsi zase na kuželkách, ještě máš za uchem křídu.
2: To je zas ta ženská proradnost.
1: No to není možný.
2: No tak on přijde chudák domů. Jistě
1: no,
2: unavené, jo,
1: no,
2: jistě unavené.
1: No.
2: Ona je vzhůru, ve 3 ráno. To nevím, proč je vzhůru vůbec, jo. A když už je vzhůru, ona se ho zeptá, kde byl. No. Jako kdyby nebylo dost jiných zajímavějších věcí, na kterého se ho může zeptat.
1: No a na co třeba?
2: No na co třeba, kde přistál Vasco da Gama v roce 1498?
1: No já se z vás blázním. Vy, kdyby vaše manželka přišla ve 3 hodiny ráno, tak vy byste se jí zeptal, kde přistál Vasco da Gama v roce 1498?
2: Neptám.
1: No tak vidíte.
2: Já to totiž vím.
1: Je.

0: korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.
2: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
3: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
2: Takže tak.
3: Volejte AAA Auto 800 110 800.

Za malou chvíli si, přátelé, budeme vyprávět, myslím si, že s velkou nadsázkou, o ústavě Spojených států amerických. Ale teď je tu milování, zasvítání spolu s Janou Kratochvílovou a pak to budou ústa dívky Dáši v podání Petra Spáleného. To proto, že se rádi na Českém impulzu vracíme k těm známým písničkám 60. až 80.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Už jsem to trošičku nakousl, že budeme hovořit o Ústavě Spojených států amerických. Ovšem s osobitým pohledem na věc, který měl Pavel Landovský. No ale jak se zdá, začneme daleko, daleko prozaičtěji, a sice u psích exkrementů.
1: Když jdete Prahou, no tak to je prostě psinec, to je psí hajzl, to už vůbec není Praha, že jo? To jdete takhle, balancujete mezi tím, že jo? Žádný zákon, nic. V Americe to bylo to samé, že? A asi před 7 lety vyhlásili tedy zákon, že každý musí po svým psovi zamíst hovno. Ale druhý den už Tiffany a Cartier prodávali platinový, zlatý a stříbrný lopatičky s košťátkama posázený briliantama, že jo? A ta babá, která vyšla s tím obrovským černochem na procházku, rozumíš? Šla takhle s tím ten vláčem, ten jezevčík i tak dopředu. Jezevčík vyvalil bulvy. A ona také se natáhla, černoch vytáhl ze zlacenýho kufříčku, vytáhl lopatičku platinovou s tím. A ona sama, ne, Joe, ne! Sama prostě to. A s úsměvem, že naplnila opět Ústavu Spojených států. Tam to funguje jinak. Já jsem ještě jsem jednou šel, já nevím, proč si na to vzpomenu hned. Totiž to bylo hned vedle, tohle v Central Park. Jsem pozoroval s Vošickým jednou takovýho chlapa, jak krmil veverky. A on měl, nešťastník měl brejle, jak skla od sodovek, že jo? 30 dioptrií. A takhle tam seděli tři veverky, hopkali a on jim házel nějaký vožičky. Tak se koukám na chlapa, říkám, chlape, zvází to vedle, blbě vidí. Já jsem podíval na ty tři veverky a ty dvě byly veverky a ten třetí byl krysa. Přiřadil se k veverkám. Taky se traduje historka, že u vrat dole, u paty New York State Building stojí chlap v cylindru, má bobří kožich, v ruce takový vedoutník a takový vychrtlý chlap těm přijde. Říkal, nekuřte za humanictva, nekuřte! Říkal, že nám je kutná. Říkal, kolik stojí ten doutník? Říkal, tyhle ty jsou dost drahý, to jsou 25-dolarový doutníky. A říká, a kolik jich vykouříte? Říká, no tak těhle těch, tak to víte, jsou takový veliký, tak nejvíc 40 za den, nejvíc 300 dolarů. On říká, jak dlouho kouříte? Říká, no já kouřu už bezmála 45 roku. Znásobil to, A on mu říká, člověče, vy jste prokouřil celý život, kdybyste nekouřil, tenhle ten New York State Building by bylo až. On se hraní tím, říká, vy kouříte? Říká, já samozřejmě nekouřím. Říká, je ten zrovstvý důležitý? A není, říká, vidíte, můj, jo.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7. zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
5: Ital nezná ten zázrak a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Kvůli tragickému požáru v Mostě padla obvinění. Policie viní dva lidi. Loni v lednu si oheň v restauraci vyžádal 7 životů. Příčinou požáru byl pád plynového topidla, které převrhl nešťastnou náhodou jeden z hostů. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala. Oba policie obvinila ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí jim až 10letý trest. Na silnicích přibývá vážných nehod motorkářů. V květnu jich přišlo o život 11, tedy téměř tolik, co předchozí 4 měsíce dohromady. Nejtragičtějšími dny byly podle deníku Právo 4. a 22. květen, oba se 4 oběťmi na životech. Ceny bytů na Slovensku přepisují rekordy. Jen za první kvartál letošního roku zdražilo bydlení u našich východních sousedů v průměru o 14%.
2: Zdražili najmä starší byty na západnom a strednom Slovensku. Dvojciferný rast cez 10% zaznamenali i nové nehnuteľnosti. Najviac pocítili zdražovanie ľudia v Bratislave takmer 20% a v Banskobystrickom kraji 16%. Tento vývoj podporil rekordné objemy nových hypoték v objeme až 20 miliárd korún, čo je medziročne o takmer 30% viac. Ľudia sa chcú teraz vyhnúť aj rastúcim úrokovým sadzbám. Jozef Baoko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Kateřina Siňaková má semifinále 4 hry v Paříži v kapse. Ve dvojici s americkou tenistkou Taylor Townsendovou na Roland Garros porazili belgicko-slovinskou dvojici Kempnová-Klepačová hladce 6-1 a 6-3. Ve 4 hře se dnes z českých zástupců představí ještě Petr Nouza, zabojuje o premiérové grandslamové semifinále s Rakušanem Oberleitnerem, vyzvou dvojici italských soupeřů. Zlatým hřebem pro nás pak bude večerní čtvrtfinále dvouhry Jakuba Menšíka, který se střetne s Brazilcem Fonsekou. Zítřek bude deštivý, čekáme zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm, ojediněle s bouřkami a ochladí se. Naměříme 15 až 19, místy bude kolem 20 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Ještě je před námi hodinka, přátelé zábavného pořadu, smějeme se, těšit se na vás bude za maličkou chvíli Halina Pavlovská a posléze i pan Miloslav Šimek a paní Zuzana Bubílková. Ale ještě tě mám plnou náruč, tak to je vyznání, které musí okamžitě na světlo boží a tudíž začneme s Jiřím Kornem.

0: Tady je Český impuls a ladit nás můžete i na svém internetu www.českyimpuls.cz. K lékaři se asi nikomu z nás nechce, ovšem když nás něco bolí, a to tak, že úpěnlivě, tak tam prcháme, ani o tom nepřemýšlíme. Paní Helena Pavlovská na tyto věci má svůj osobitý náhled, takže nám poradí, jak přežít doktory a choroby. Prý nejhorší věc, jaká nás může potkat, je lékař v rodině.
1: Mám s nemocí zkušenost na západě. Ve Francii mi praskla achilovka. Seděla jsem na vozíku a čekala na lékařskou diagnózu asi 4 hodiny na chodbě nemocnice. Nikdo si mě nevšímal. Pak přišel lékař, prohmatal mi kotník, pohlédl na mne se slzami v očích a řekl: musíte na operaci. A tady bych vám to nedoporučoval. V mém případě o nic tak závažného nešlo. Vím ale, že model pravdy, kdy lékař před svým pacientem netají jeho zdravotní stav, ať je jakýkoliv, se v zahraničí uplatňuje mnohem víc než u nás. U nás v nemocnici vám, debilovi, někdy odmítají prozradit i to, že vám dali na tácek acylpirín. Důležitá rada pro přežití lékařů a nemocí je tato. Neberte si doktora a vůbec nikoho, kdo ho má v rodině. Pak vás totiž nečeká sladká protekce, ale jen tvrdé pravdy typu: nevíš, co je opravdová bolest, to nic není, stárneš a taky umřeš. Někdy se ovšem od příbuzných lékařů nedozvíte vůbec nic. Kamarádka si vzala gynekologa. Asi 7 měsíců jí tvrdil, že má cystu. Cysta se dnes jmenuje Veronika a jsou jí 4 roky. V Americe se lidé dívají na doktory se směsicí úcty, závisti, cynismu a nedůvěry. V Americe se připlácí až 20% ke zdravotnímu pojištění a když nejste hlášeni u žádné pojišťovny, tak vás jednoduše odpojí od infuze a předají sběrným surovinám. V Americe všichni dbají o své zdraví, protože je to mnohem levnější než nemoc. A koketování s nemocí je v Americe ta nejlepší cesta k bankrotu. V Americe být lékařem znamená mít jedno z nejvýnosnějších povolání. A velmi příjemně se dá v Americe stonat jen tehdy, když máte na kontě pár milionů. V Americe je proto oblíbený tenhle vtip. Svatý Petr stojí u brány a vítá čerstvého příchozího. Právě mu odemyká, když kolem něj prosviští červené Ferrari. Sedí v něm muž s fousy, kostěnými brýlemi a v tweedovém saku. Kdo to je? Zeptá si čerstvě příchozí. A svatý Petr odpoví: ale to je pán Bůh, jenže si myslí, že je doktor. Liz Taylorová měla 9 vážných nemocí a 9krát se vdala. Při životě ji udrželi její peníze a její milenci. A proto můžeme hned 2 rady spojit dohromady. Když chcete přežít nemoc, tak zbohatněte. A když opravdu chcete přežít nemoc, tak se vdejte a pořiďte si milence. Organizace návštěv milenců a manželů u vašeho nemocničního lůžka vám odčerpá tolik energie, že na vážnou chorobu nebudete mít ani pomyšlení, ani čas.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Hudební kalendář Českého impulzu.
8: V roce 1981 jste si možná i vy broukali tuhle písničku s Pavlem Bobkem.
9: Já ti zpívám, přitom oči se mi kvíjí.
8: Textař tohoto songu Michal Žantovský poodhalí nejenom, jak se s Pavlem poznali, ale i jeden největší omyl týkající se téhle písničky. Budete překvapeni i vy, tedy v případě, že naladíte hudební kalendář ve středu o 11:30.
7: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: tatá. Se svou jizvou na dlani se nám pochlubí Maruška Rotrová a poté nastoupí Pavel Novák s písničkou Hádej, hádej. A vy dříve narození si možná ještě vzpomenete na krásný hudební seriál Píseň pro Rudolfa III. A tam právě Pavel Novák též zpíval.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Takové malé srovnání toho, jak se vyšetřuje zločin ve Francii a jak u nás, nabízí dva krimi příběhy na ČT1 a na Nově. Ten první bude opět sledovat metody inspektorky Candice Renoirové ve stejnojmenném seriálu. Obětí se stává zřejmě fotbalista a brzy vyplavou na povrch rozpory, které v jeho klubu existovaly. Navíc inspektorka zjistí, že zde byly i kontakty na drogové dílery. Kdo si počká, ten se dočká, tak to je název dnešní epizody ve 20.10 na ČT1. Ta česká zločinecká stopa nás zavede na Šumavu, kde policie Modrava má plné ruce práce, neb v těch lesních vozdech se kolikrát dějí neuvěřitelné věci. Třeba fakt, že bývalý učitel Kojizar nahlásí na policii vloupání, ale vlastně se nic nestratilo. Až posléze policie zjistí, že se jedná o zvláštní spojitost s loupeži v místní židovské synagoze. Případ kocoura Mikeše, to je název dnešního pokračování policie Modrava ve 20.20 na Nově. Zajímavý pohled z historie je pak případ pražského měšťana Martina Frůvajta, který měl být 28. popraveným na Staroměstském náměstí roku 1621, ale ten se už popravy nedožil. Jak to bylo doopravdy, uvidíte a uslyšíte v 21 hodin na ČT2 v dokumentu Martin Frůvajt, 28. odsouzený. Přeji hezký úterní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: maličkou chvíli přepojíme z našeho českého impulzu na rádio Bubu. Jak možná víte, tak to byl nástupce legendárního rádia Jerevan. Slovo tedy dostanou Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. A mimo jiné bychom se měli dozvědět, jak prý funguje kopřivová dieta. Tak si to pojďme poslechnout.
1: Posluchač Radvanský z Prahy.
2: Radvanský
1: z Prahy se vás ptá, co byste udělal, kdyby si někdo na vašem soukromém pozemku spořádal technoparty.
2: No to mě děsí ve snu. Od té doby, jak tenkrát to bylo, jak u Lipnice, se tam usadili ty technopartisti, ať nevěděli, co s tím, policie nic, starostka nic. No to by bylo šílený. Ale já to mám vymýšlený. Já bych zašel do zemědělského družstva, kde mají ty práškovací letadla, tam bych se dohodl s tím pilotem a pak bych zahlásil megafonem. Vážení technopartisté, jsem nadšen, že jste se usadili na mém pozemku, když jsem vás nezval. Bohužel za 10 minut začíná hnojení. No. A pak by se začalo práškovat, jo? A kdyby to nepomohlo, tak by se nasadila močůvka. A to by v tom byl čert, aby se nezvedli. Víte, no jistě. Ono, když to máte za krkem, to není nic příjemné. Víte, co to je močůvka? To jsou rozmixované...
3: Tak
2: dobře. Já jsem vás chtěl poučit.
1: No, nechcete... nemusím vědět všecko.
2: No, tak si myslíte, že jsou to rozmixované banány? Mně to jedno.
1: Mám problémy s nadváhou.
2: Vy, prosím vás, když tak vychudlá špageta.
1: Prosím vás.
2: Paní Bubilka, téměř nejíte. Ta se tak hlídá, víte, tu postavičku. Ta prostě, když někde je nějaká hrubá nit, tak ji rožehluje, aby byla šlank. Tule se jí zdálo, že na boku trošku přibrá blbošti, plají blecha, jo, tak ne. Hned začala hovořit o liposukci, o tom odsávání tuku, začala volat na všechny strany, kde by to rychle udělali. Teď ona je spořivá, tak se jí to zdálo drahý, no nervózní. Teď potřebovali jsme psát další díl, aby už stekli. A nemohl byste to nějak zařídit, víte, a to... Tak jsem se našla v lícem do koupelny, vzal jsem ten zvon na ty umývadla a odsál jsem to, víte. A jak jsem v tom byl, tak jsem udělal srandu, odsál jsem to jinde, ale výsledek výborně, ne? Dobrý. Dobrý. No.
1: Prosím vás, nešiš ten nesmysl, ještě to někdo bude zkoušet a zničí si zvon.
2: Blbost. No, tak.
1: Mám problémy s nadváhou, píše paní Zigmundová
2: ze
1: Zlína. Nemohl byste mi poradit, no, jakou dietu drží paní Bubilková?
2: To bych mohl, ale to bych vám nedoporučil. No, paní Bubilková drží drastické diety, víte. Já jsem to pozoroval. Tady vlastně jenom polívky zeleninový. Teda ona tomu tak říká, ona si sama vaří. To je říďoučky, to je říčí než sama voda. Ona dá hřát vodu a vedle má opranou zeleninu a čekáš, ta voda začne vařit, pak veme tu zeleninu a tou zeleninu mává na tím hrncem. Já pám, co to děláte? No, aby se tam nedostaly kalorie, čekám jenom, až se ty vitaminy opaří a spadnou dovnitř. A ještě to jí jenom v omezeném množství, ona nepoužívá žíci, ona používá oční kapátka. Jo? No, hrozný. A když se jí zdá, že přesto přibrala, tak drží takzvanou kopřivovou dietu. To veme jídlo, hodí ho do kopřiv, aby za ním nemohla.
1: No ne, ale co poradíme paní Zigmundové?
2: No, paní Zigmundové poradíme, aby držela dietu, kterou drží pan Vlastimil Tlustý, poslanec za ODS.
1: Jo, ten předseda poslaneckého klubu,
2: ano,
1: Vlastimil Tlustý.
2: Ano, Vlastimil Tlustý. Teda jméno tomu nenapovídá, jo. Jméno má Tučný Tlustý. Ale postavička Libová, to opravdu vypadá dobře z hubnu. On drží, pan poslanec Tlustý, takzvanou dělenou stravu.
1: Dělenou stravu?
2: Ano. Žere jenom Klauze.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
7: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
6: Takže tak.
7: Volejte AAA Auto 800 110 800.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Pěkný večer. Vláda chce dopřát rodičům vyšší příspěvek. Od příštího roku by se mohl zvýšit o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Rodičům dvojčat a vícerčat stát slibuje přidat místo 700-800 tisíc korun. Sněmovna podpořila v dnešním úvodním kole vládní novelu, která zvýšení předpokládá pro rodiče dětí narozené po 1. lednu 2027. Státní rozpočet to podle Ministerstva práce a sociálních věcí bude stát 230 milionů korun v prvním roce. Část opozice proto znovu volá po zavedení valorizace. Novelu teď posoudí sociální výbor. U pražského letiště Točná dnes spadlo soukromé letadlo. Dvě osoby na palubě zemřely, jak uvedla policie. Na místě zasahují i záchranáři a hasiči. Řidičům ve Zlíně začala prověrka pevných nervů. Náš zpravodaj Jan Čada už ví, co začínající oprava hlavního tahu městem na víc než kilometrovém úseku přináší. Hezký den, Honzo.
2: Hezký den přeji, ve Zlíně to bude docela horké léto. Oprava hlavního tahu od Vizovic průběžně v jednom pruhu, zdržení hlavně z rána značné. Přesná trefa od jednoho řidiče z Vizovic je už dvakrát, jedno zdržení pětiminutové, po druhé ale trojnásobné. 14 dnů oprava jedním směrem, 14 opačně. A až dojdou školáci pro vysvědčení, dáme si to na měsíc a půl na silnici 1/49 pro změnu na druhém konci města znovu.
1: Letový provoz v Belgii se dnes zastavil. Ve 14:00 řídící letového provozu vstoupili do neohlášené stávky. Zrušené byly stovky letů, některé ale můžou z bruselského letiště odlétat po 21. hodině, kdy stávka skončí. Letiště Václava Havla na svých stránkách informovalo o zrušení spoje, který měl do Prahy přiletět v 17:55 a následně odletět do belgické metropole v 18:45. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území zaprší nebo zabouří. Naměříme do 19 stupňů, místy ve Slezsku a v západní polovině Čech bude kolem 20. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Pěkný večer. Igelitovým sáčkům zvoní hrana. Letos začne postupně najíždět nové evropské nařízení, které má za cíl snížit množství odpadu. Z trhu tak například zmizí neekologické obaly složené z více vrstev. Unijní opatření naopak zavádí jejich povinnou recyklovatelnost. Ředitelka obalového institutu SIBA Iva Verbinská nám řekla, že tato ambice je z ekologického hlediska správná. Zároveň ale zkritizovala nepřipravenost nařízení. Upozornila, že novinka bude mít dopad do života každého z nás. Umíráček zvoní třeba igelitovým pytlíkům.
2: Tam budou opravdu jenom ty, které jsou na bázi toho papíru, ty, které jdou potisknout. Ty igelitové bude možné od roku 2030 mít pouze, řekněme, u toho pultu, kde jsou masné výrobky, maso, ryby a takové ty mokré sýry, které jsou v té vodě. Tak tam budou ty sáčky možné. Třeba ani u zeleniny a u ovoce nebudou možné.
1: Zástupci českého průmyslu i obchodu volají po dvouletém odkladu unijního obalového nařízení. Podle nich norma přináší řadu nových povinností, které není možné v tuto chvíli naplnit. Technická závada blokuje pražské metro B. Soupravy nejezdí mezi stanicemi Smíchovské nádraží a Nové Butovice. Pražský dopravní podnik zatím neodhadl, kdy se provoz obnoví. Na webu informoval, že postupně zavádí náhradní autobusy. V úsecích Nové Butovice Zličín a Smíchovské nádraží Černý most funguje provoz bez omezení. Vlaky tam jezdí v pravidelných intervalech mimo svůj jízdní řád. Celníci nově učí psy rozpoznat kratom. Do léta chtějí mít takto vycvičených 8 zvířat. Budou je nasazovat v prodejnách i dopravních prostředcích. Jak uvádí agentura ČTK a CNN Prima News, 20 protidrogových psů už umí vyčenichat marihuanu, hašiš, kokain i heroin, ale také efedrin nebo extázy. Nový pak zvládnou psy rozpoznat zhruba za týden. Potom je potřeba udržovat jejich čichovou paměť pravidelným výcvikem. Výletní loď na přehradě Hracholusky odpočítává dny do startu sezóny. Letos na oblíbené rekreační vodní ploše Plzeňska poprvé vypluje už tuto sobotu s novým pojmenováním i trasami.
3: Legendární výletní loď ponese název dlouholetého kapitána Josefa Švamberka. Nový provozovatel dokončil opravy strojovny a teď pracuje na úpravách interiéru i kormidelny. V přední části budou vyměněné sedačky. Chystají se také změny v plavebních trasách. Kromě tradičních linek z Transcampu přes Radost a Bútov přibudou okružní plavby směrem k železničnímu a novému mostu. Novinkou je možnost online rezervací přes web.
1: Zítra se obloha zatáhne, na většině území se objeví občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Během dne může od západu mraků ubývat, naměříme většinou mezi 15 a 19 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane. Spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
1: Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rozsviťme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsviťme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsviťme Česko.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Český impuls.

0: Já, věřte mi, nebo ne, jsem nevinej. Za všechno může můj křik zločinej. Že kradu prej koně, to bída je lež. Když běžet chceš se mnou, no tak koníčku běž.
1: Jo, láska je mládenci, moc hezká věc. Jeden jen kejvne a hned spadne kl.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Pěkný večer. Českého vojáka z Konga drží stranou. Je v izolaci ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchoníně na Orlicko-Ústecku. Voják se vrátil z mise v Kongu, kde se šíří virus Ebola. Příznaky ale nemá. O jeho umístění do izolace píše deník N. Voják do Česka dorazil 2 dny po americkém lékaři, kterého kvůli kontaktu s Ebolou hospitalizovali v pražské nemocnici na Bulovce. Mluvčí armády Vladimír Hola z agentuře ČTK sdělil, že postup slouží k ochraně zdraví vojáka, jeho okolí i široké veřejnosti a jedná se o preventivní opatření. Voják byl z Česka na pozorovací mírové misi jediný. Podle serveru není potvrzené, že by přišel do kontaktu s někým, kdo byl ebolou přímo nakažený. Pražské metro už zase jezdí bez omezení. Kvůli technické závadě byl jeho provoz přechodně přerušený asi 1,5 hodiny na části linky B. O obnovení provozu informuje dopravní podnik na svém webu. V době výluky mohli cestující využít náhradní autobusy. Původně nejezdily vlaky pouze v úseku Smíchovské nádraží Nové Butovice. Zhruba po hodině byl provoz zastavený až do Florence. Necelou půl hodinu tak nefungovalo 10 stanic. Městské divadlo v Chomutově má zpět všechny 4 sochy můz. Na budovu právě přibyly poslední, které doplnily ty, co se vrátili už před 2 lety.
2: Divadlo znovu vypadá jako při otevření v roce 1905. O navrácení soch usilovali Chomutované delší dobu. Magistrát jim teď vyšel vstříc v rámci participativního rozpočtu, tedy té části peněz, o kterých rozhodují přímo obyvatelé města. Umělecké můzy z divadla zmizely po válce, prý byly ve špatném stavu. Nové sochy jsou z umělého kamene a mají přes 2,5 metru.
1: Centrem mexické metropole znovu zmítaly protesty. Včerejší demonstrace se účastnili tisíce učitelů, někteří z nich se střetli s policisty. Ti podle deníku El País použili slzný plyn, aby jim zabránili dostat se na hlavní náměstí, kde se mají konat slavnosti fotbalových fanoušků během mistrovství světa. To začíná v Mexiku, Spojených státech a Kanadě 11. června. Mexičtí učitelé hrozí pokračováním protestů i během šampionátu. Učitelé chtějí po vládě hlavně zvýšení platů a také změnu penzijního systému. Zítra má být zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne může od západu mraků ubývat. Naměříme kolem 17 stupňů, ve Slezsku a v západní polovině Čech bude místy kolem 20. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Radio Český impuls.

Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

věnec a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klas.

zlacenou lepeši, co hlavně já chci mít, čistý

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.

poctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr. Spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík. A ten však pověsím raději.

už bys měl vážně jít. A přitom dávej pozor, aby ses neohlíd. Neviděl mě sedět a přímo z láhvy pít. Řekl

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Zlevňování potravin má i svá úskalí. Podle ministerstva zemědělství patří potraviny mezi hlavní faktory, které aktuálně přispívají ke snižování inflace a zmírňují její dopady na české domácnosti. Ministerstvo to dnes uvedlo v tiskové zprávě. Ceny potravin letos za první 4 měsíce podle rezortu klesly skoro o 0,5%. Za snížením stojí zejména pokles cen na straně zemědělských výrobců. Zemědělci se nicméně kvůli nízkým výkupním cenám často dostávají do ztráty a čelí tlaku. V dubnu byly ceny zemědělských výrobců o 1/10 nižší než loni. Ministerstvo proto hledá možnosti, jak stabilizovat podnikání v zemědělství a zároveň zachovat cenově dostupné potraviny. Vyšetřovatelé odhalili viníka tragického lednového požáru bytu. Při něm v Českých Budějovicích zemřel starší muž. Požár vznikl od svíčky na vánočním stromku. Oheň se z ní pak rozšířil po celém bytě. O příčině požáru dnes informují policisté na webu. Připomenu, že v době požáru byla v bytě i žena, která utrpěla zranění a museli ji převést do nemocnice k dalšímu ošetření. 3 další lidé se nadýchali kouře a záchranáři je ošetřili na místě. Pražská zoologická zahrada dnes hostila pěstounské rodiny. Zoo zorganizovala Den pěstounů a přivítala i nové zájemce o náhradní péči. Akce měla zvýšit povědomí o pěstounství a poděkovat rodinám za výchovu dětí. Ředitel organizace Dobrá rodina Zdeněk Soudný mluví o realitě náhradních rodičů.
2: Ono je to vlastně profese. Pěstouní jsou ochotní namísto jiných pracovních možností vzít k sobě dítě a profesionálně je provést tím životem až do okamžiku, kdy ten jeho osud to zavane někam jinam. To zásadní asi je není jako na někoho, kdo pro společnost dělá velmi prospěšnou práci.
1: V zoo nechyběl program pro děti ani setkání s odborníky. Pěstounské rodiny podporuje i sociální fond hlavního města Prahy. Stojí za vznikem pěstounské pohotovosti a ročně pomůže stovkám rodin. V Krnově letos poprvé pořádně zasyčela zmije. Místní nemocnice eviduje premiérové uštknutí zmí obecnou roku 2026. V péči lékařů skončil muž, který viděl hada na chodníku a chtěl si ho zblízka vyfotografovat.
3: Zmije uštknula muže do hřbetu, ruky tam mu otekla a muž naštěstí zvládl sám vyhledat lékařskou pomoc. Lékaři usoudili, že podání protijedu není nutné. Ošetřující lékař z krnovské nemocnice v této souvislosti připomíná základní pravidlo. Pokud spatříte zmiji, nepřibližujte se k ní. Obvykle útočí, jen pokud se cítí ohrožena nebo nemá možnost úniku. Ale když už vás uštkne, zachovejte klid, omezte pohyb a při uštknutí do ruky si ihned sundejte prsteny. Nedoporučuje se naopak přikládání škrtidla ani vysávání jedu z rány. Eva Panošová, Rádio Impuls Krnov.
1: Mexiko bude pikat kvůli homofobním fanouškům. Jen krátce před startem fotbalového mistrovství světa Mexiko neuspělo s odvoláním proti dalším z řady trestů od FIFA za skandování fanoušků na soupeřovi hráče. Arbitrážní soud pro sport dnes v prohlášení uvedl, že potvrdil nejnovější tresty a jeden ze soupeřů českého týmu ve skupině A tak musí zaplatit vysokou pokutu. Kvůli homofobním pokřikům fanoušků vytáhne z kapsy v přepočtu víc než 3,5 milionu korun. Jednoslovný pokřik ve španělštině označuje mužského prostituta. Nejčastěji se ozývá, když se soupeřův gólman chystá ke kopu od branky. Výrazně se rozšířil na mistrovství světa 2014 v Brazílii a od té doby byl ke slyšení na dalších velkých akcích. Zítra čekáme hodně mraků, na většině území i přeháňkových, dešťových a ojediněle bouřkových. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat, kromě Slezska a východu Moravy, kde se udrží. Většinou naměříme maximálně 19 stupňů. Ze zprávy to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: To je někdy víc než láska, je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Revoluce v obalech se blíží. Letos začne postupně najíždět nové evropské nařízení, které má za cíl snížit množství odpadu. Z trhu tak například zmizí neekologické obaly složené z více vrstev. Unijní opatření naopak zavádí jejich povinnou recyklovatelnost. Ředitelka obalového institutu SIBA Iva Verbinská v našich impulzech Honzy Benešovského řekla, že tato ambice je z ekologického hlediska správná. Zároveň ale skritizovala nepřipravenost nařízení. Ve vysílání také upozornila, že novinka bude mít dopad do života každého z nás. Umíráček zvoní třeba igelitovým pytlíkům.
2: Tam budou opravdu jenom ty, které jsou na bázi toho papíru, ty, které jdou potisknout. Ty igelitové bude možné od roku 2030 mít pouze, řekněme, u toho pultu, kde jsou masné výrobky, maso, ryby a takové ty mokré sýry, které jsou v té vodě. Tak tam budou ty sáčky možné. Třeba ani u zeleniny a u ovoce nebudou možné.
1: Zástupci českého průmyslu i obchodu volají po dvouletém odkladu unijního obalového nařízení. Podle nich norma přináší řadu nových povinností, které není možné v tuto chvíli naplnit. Stát pro zítra zlevní benzín a lehce zdraží naftu. Maximální prodejní cena benzínu ve středu dál klesne o 21 haléřů na 42 korun 25 za litr. U nafty se pokles ceny po dvou týdnech zastaví. Cenový strop proti dnešku vzroste o 9 haléřů na 39 korun 44 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Česko denně nastavuje cenový strop paliv od půlky dubna. Jde o reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda minulý týden rozhodla, že cenová regulace bude pokračovat do konce června. V Brdech se zabydluje samice rysa ostrovida z Šumavy. Podařilo se jí zachránit jako mládě. Ochránci přírody ji připravili na samostatný život a předminulý týden ji vypustili. Její pohyb dál sledují díky telemetrickému obojku. Samice pobývá v oblasti, kterou tato zvířata ze šumavské populace navštěvují, ale doposud ji trvale neobývala. Pokud se usadí a najde si partnera, mohla by podle odborníků být pro budoucnost rysů v Brdech klíčová. Slovenský premiér Robert Fico se svým obličejem na knize musí smířit. Soud prvního stupně na Slovensku dnes zamítl žalobu Fica na vydavatelství za použití jeho podobizny na obálce vydané knihy, aniž k tomu dal souhlas. Ještě před vynesením rozsudku Ficův právní zástupce stáhl ve stejné záležitosti žalobu na šéfredaktora zpravodajského portálu Aktuality.sk Petera Bárdyho. Ten knihu pod názvem Fico posedlý mocí napsal. Ukrajinský prezident Zelenský varuje před dalším rozsáhlým ruským útokem. Podle něj ho ruská armáda může podniknout během noci na zítřek. Vyplývá to prý z informací zpravodajských služeb. V noci na dnešek ruské údery v Dnipru a Kyjevě podle ukrajinských úřadů zabily 22 lidí. Stovky dalších zranily. Způsobily také velké škody na obytných domech a další civilní infrastruktuře. Americký odvolací soud zasadil ránu plánům administrativy Donalda Trumpa. Pentagon podle verdiktu nesmí propustit současné transgender vojáky. Ministerstvo války může ale stopnout jejich nový nábor.
3: Podle nového verdiktu Pentagon nesmí poslat současné trans vojáky do civilu. Soudci považují ukončení rozjeté vojenské kariéry příliš velkým zásahem. Celý spor ale nekončí. Šéf Pentagonu Pete Hegseth už oznámil, že kauza 100% doputuje až k nejvyššímu soudu. Podle odhadů amerických médií se toto rozhodnutí týká až 15 000 aktivních příslušníků ozbrojených sil v USA. Prezident Trump chtěl vojenskou službu vojáků se změnou pohlaví okamžitě ukončit. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Zítra se obloha zatáhne, na většině území se objeví občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Během dne může od západu mraků ubývat, naměříme většinou mezi 15 a 19 stupni. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Někdy do hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není uhozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko, rozbité vázy ze tvých

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Vláda chce pomoci rodičům k vyššímu příspěvku. Rodičovská by mohla stoupnout od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata by se zvedla ze 700 na 800 tisíc korun. Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní novelu, která zvýšení předpokládá pro rodiče dětí narozených po 1. lednu příštího roku. O okruhu rodičů s nárokem budou poslanci dál jednat. Třeba koaliční hnutí SPD prosazuje poměrné zvýšení příspěvku i pro rodiče dětí do 3 let věku narozených před přelomem současného a příštího roku. Část opozice znovu volá po zavedení valorizace. Novelu teď posoudí sociální výbor. Ministerstvo zahraničí pomůže českým fanouškům v nouzi. Kvůli světovému fotbalovému šampionátu posiluje Černínský palác, velvyslanectví i konzulát ve Spojených státech a v Mexiku. Před cestou za oceán radí návštěvníkům se hlavně zkontrolovat platnost dokladů a také respektovat místní pravidla.
2: Zástupci z ministerstva zahraničí budou i osobně přítomní na zápasech českých fotbalistů. V případě nepříjemné situace můžou podle šéfa české diplomacie Petra Macinky pomoci.
3: My jsme připraveni pomoci občanům v krizových situacích, když ztratíte doklady nebo budete mít nějakou nehodu, nedej bože, nebo něco takového, ale prosím, neřešíme takové ty běžné cestovní peripetie.
2: Jiří Šlajs z ministerstva zahraničí zase varuje před zvýšenou kriminalitou v místech konání fotbalového šampionátu.
4: Zápasy se hrají v Guadalajaře, v Atlantě a Mexico City. Guadalajara je kapacita stadionu 43 tisíc, Mexico City 73 tisíc, v Atlantě asi 67 tisíc. Dá se očekávat opravdu vysoká koncentrace lidí, kteří se budou chtít na fanoušcích přeživit. Potřeba být na to připraven.
2: Ve všech státech konání mistrovství se také podle Šlajse nesmí pít alkohol na veřejnosti. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: Herečka Iva Janžurová musí přibrzdit. Ruší svou oslavu 85. narozenin, která měla proběhnout v pražském Stavovském divadle 13. června. O škrtnutí akce píše server Novinky.cz s odkazem na mluvčího Národního divadla Tomáše Staňka. Ten zrušení akce zdůvodnil lékařským doporučením. Oblíbená herečka nedávno musela do nemocnice a rušilo se tak vyprodané představení Audience u Královny, kde Iva Janžurová září už roky. Následně ze zdravotních důvodů zrušila i své nejbližší pracovní závazky. Z hraboši to šlo v květnu z kopce. Na českých polích jich výrazně ubylo. Průměrný počet používaných východů z nor na hektar klesl v porovnání s dubnem skoro na polovinu. Nejvíc riziko kleslo ve Středočeském, Olomouckém, Ústeckém a Zlínském kraji. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Petra Hrabčáková. Populace hrabošů rostla pouze v Jihočeském kraji ve víceletých kulturách. Na některých místech jsou ale i tak hraboši stále velmi množení. Zemědělci se jejich populaci snaží snížit kladením granulí s přípravkem proti hlodavcům do nor. Městské divadlo v Chomutově má zpět všechny 4 sochy můz. Na budovu právě přibyly poslední, které doplnili ty, co se vrátili už před 2 lety.
5: Divadlo znovu vypadá jako při otevření v roce 1905. O navrácení soch usilovali Chomutované delší dobu. Magistrát jim teď vyšel vstříc v rámci participativního rozpočtu, tedy té části peněz, o kterých rozhodují přímo obyvatele města. Umělecké můzy z divadla zmizely po válce, prý byly ve špatném stavu. Nové sochy jsou z umělého kamene a mají přes 2,5 metru. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území zaprší nebo zabouří. Nejvyšší teploty budou kolem 17 stupňů, místy ve Slezsku a v západní polovině Čech bude kolem 20. Ze zprávy to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Radio Český Impuls.

0: na bedně od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Ministerstvo spravedlnosti si proklepne okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení. Večer to uvedl server Seznam zprávy. Úřad se bude zabývat postupem soudů i posudky Janouškova zdravotního stavu. Podle znalců byl totiž v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Server ale zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po propuštění účastnil cyklistických závodů a později i lyžařských. Podnikatel si před propuštěním v roce 2022 odpykal asi polovinu trestu. Za nehodu způsobenou v roce 2012 úmyslně a pod vlivem alkoholu měl zůstat za mřížemi 4,5 roku. Pozdní večer přinesl dobrou zprávu pro český sport. Po 16 letech máme mužského semifinalistu na grandslamovém Roland Garros. Probojoval se do něj tenista Jakub Menšík. Je to pro něj první postup do finále grandslamu v kariéře. 20-letý rodák z Prostějova porazil ve čtvrtfinále na pařížské Antuce o rok mladšího Brazilce Fonseku ve třech setech. V boji o finále vyzve v pátek světovou trojku Němce Alexandra Zvereva. Připomenu, že z českých řad se naposledy v Paříži dostal mezi 4 nejlepší tenisty v roce 2010 Tomáš Berdych. Smutek zavládl v hodonínské zoologické zahradě. Během 2 měsíců přišla o chovný pár tygrů usurijských. Na jihu Moravy ale i tak hledí do budoucna s optimismem.
2: Odborníci museli uspat 16-letého samce kvůli velmi vážnému nádorovému onemocnění vnitřních orgánů. Během 2 měsíců přišla zoo o oba tygry. Na jaře odešla rovněž po těžké nemoci také samice. Přitom byl pár velmi úspěšný. Na svět přivedl 6 mladých tygřat. V Hodoníně ale netruchlí a spřádají další tygroplány. Rádi by přešli na chov ještě vzácnějších tygrů sumaterských. Jan Čada, Rádio Impuls Hodonín.
1: Říční policie v Ústí nad Labem má na Labi nová mola. Součástí zázemí jsou 2 garáže pro 4 lodě, které by měly odolat i největší povodni. Co na vodách říční policie kontroluje, popisuje její šéf Dušan Gitner.
3: Stejně jako dopravní policie kontroluje technický stav vozidel, řidičské průkazy, tak na plavidlech je to obdobné. Vlastně jsou průkazy vůdců malých plavidel a lodní osvědčení.
1: Stavby na vodě stály celkem 47 milionů korun. Jejich výhodou je moderní technické vybavení a lepší příprava na mimořádné situace. Ústecká policie má na starosti 100 kilometrů řeky od Štětí až po státní hranici s Německem. Krym trápí nedostatek benzínu. Ruskem dosazený šéf poloostrova vyzval obyvatele k trpělivosti a klidu. Rusko Krym anektovalo na jaře 2014. Dodávky pohonných hmot z Ruska omezily podle agentury Reuters útoky ukrajinských dronů. Limity na prodej benzínu zavedly včera podle BBC také úřady v ruském okupované části ukrajinské Luhanské oblasti. Počet podezřelých případů eboly v Kongu výrazně klesl. Z víc než 1000 spadl na 116. Stovky lidí z podezření vyřadily negativní testy. S odvoláním na Světovou zdravotnickou organizaci to píše agentura Reuters. Úřady v Kongu podle ní uvedly, že počet potvrzených případů eboly stoupl zhruba o 20 na 344. Z toho 60 tvoří úmrtí. Dnes má být zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne může od západu mraků ubývat. Naměříme kolem 17 stupňů, ve Slezsku a v západní polovině Čech bude místy kolem 20. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Vláda chce pro rodiče vyšší příspěvek. Rodičovská by mohla stoupnout od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata by se zvedla ze 700 na 800 tisíc korun. Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní novelu, která zvýšení předpokládá pro rodiče dětí narozených po 1. lednu příštího roku. O okruhu rodičů s nárokem budou poslanci dál jednat. Třeba koaliční hnutí SPD prosazuje poměrné zvýšení příspěvku i pro rodiče dětí do 3 let věku narozených před přelomem současného a příštího roku. Část opozice znovu volá po zavedení valorizace. Novelu teď posoudí sociální výbor. V Praze vyšetřují včerejší tragický pád malého letadla. To se odpoledne zřítilo u letiště Točná. Nehodu ultralehkého letounu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Policie o tom informovala na síti X. Vyšetřování mají na starost kriminalisté spolu s pracovníky Úřadu pro civilní letectví. Letiště Točná je neveřejné letiště, které provozuje společnost Letecké muzeum Točná. Zástupce letiště agentuře ČTK řekl, že havarované letadlo nebylo jejich. Na hmyzí výsluní se dostává kudlanka nábožná. Česká společnost entomologická jí udělila ocenění hmyz roku. Ve spolupráci s Národním muzeem a Univerzitou Karlovou zároveň vyzvala veřejnost, aby se zapojila do jejího mapování. Kudlance nábožné se v Česku dobře daří. Od počátku nového milénia se rychle šíří díky oteplování. Ještě na konci 20. století se vyskytovala pouze vzácně na jižní Moravě. Kudlanka nábožná měří zhruba 8 cm a je tak jedním z největších tuzemských druhů hmyzu. Má nenápadné zelenavé nebo žlutavě hnědé zbarvení. V přírodě je možné ji spatřit od července do října. Kudlanka nábožná je dobře rozpoznatelná díky velkým očím a také postoji, který připomíná modlící se postavu. V Lipně nad Vltavou zaparkuje víc obytňáků. Nová parkovací místa pro obytné vozy nabídne od léta místní rekreační areál. Jde o jedno z nejnavštěvovanějších středisek v kraji a podle jeho šéfa Matěje Kratochvíla jsou nová parkovací místa nutností a nejen ona.
1: Investujeme do štelplaců, který nově vznikne na lipenském parkovišti pro ty, kteří nepotřebují přímo kempové zázemí. Vzniká nový skill centrum pro malí děcka, který se tam budou seznamovat s tím, jak jezdit na bajku.
0: Provozovatelé věří, že rekreanty neodradí ani nižší výška hladiny Lipenské přehrady. Americký odvolací soud zasadil ránu plánům administrativy Donalda Trumpa. Pentagon podle verdiktu nesmí propustit současné transgender vojáky. Ministerstvo války ale může stopnout jejich nový nábor.
2: Podle nového verdiktu Pentagon nesmí poslat současné trans vojáky do civilu. Soudci považují ukončení rozjeté vojenské kariéry příliš velkým zásahem. Celý spor ale nekončí. Šéf Pentagonu Pete Hegseth už oznámil, že kauza 100% doputuje až k nejvyššímu soudu. Podle odhadů amerických médií se toto rozhodnutí týká až 15 tisíc aktivních příslušníků ozbrojených sil v USA. Prezident Trump chtěl vojenskou službu vojáků se změnou pohlaví okamžitě ukončit. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Dnes čekáme hodně mraků, na většině území i přeháňkových, dešťových a ojediněle bouřkových. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat, kromě Slezska a východu Moravy, kde se udrží. Většinou naměříme maximálně 19 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít.

0: důstojník s očima jako len, štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salonu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reidův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. Já, ať jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Lezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Ministerstvo spravedlnosti si proklepne okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení. Večer to uvedl server Seznam zprávy. Úřad se bude zabývat postupem soudů i posudky Janouškova zdravotního stavu. Podle znalců byl totiž v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Server ale zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po propuštění účastnil cyklistických závodů a později i lyžařských. Podnikatel si před propuštěním v roce 2022 odpykal asi polovinu trestu. Za nehodu způsobenou v roce 2012 úmyslně a pod vlivem alkoholu měl zůstat za mřížemi 4,5 roku. Pozdní večer přinesl dobrou zprávu pro český sport. Po 16 letech máme mužského semifinalistu na grandslamovém Roland Garros. Probojoval se do něj tenista Jakub Menšík. Je to pro něj první postup do finále grandslamu v kariéře. 20-letý rodák z Prostějova porazil ve čtvrtfinále na pařížské Antuce o rok mladšího Brazilce Fonseku ve třech setech. V boji o finále vyzve v pátek světovou trojku Němce Alexandra Zvereva. Připomenu, že z českých řad se naposledy v Paříži dostal mezi 4 nejlepší tenisty v roce 2010 Tomáš Berdych. Smutek zavládl v hodonínské zoologické zahradě. Během 2 měsíců přišla o chovný pár tygrů usurijských. Na jihu Moravy ale i tak hledí do budoucna s optimismem.
1: Odborníci museli uspat 16-letého samce kvůli velmi vážnému nádorovému onemocnění vnitřních orgánů. Během 2 měsíců přišla zoo o oba tygry. Na jaře odešla rovněž po těžké nemoci také samice. Přitom byl pár velmi úspěšný. Na svět přivedl 6 mladých tygřat. V Hodoníně ale netruchlí a spřádají další tygroplány. Rádi by přešli na chov ještě vzácnějších tygrů sumaterských. Jan Čada, Radio Impuls Hodonín.
0: Říční policie v Ústí nad Labem má na Labi nová mola. Součástí zázemí jsou 2 garáže pro 4 lodě, které by měly odolat i největší povodni. Co na vodách říční policie kontroluje, popisuje její šéf Dušan Gittner.
2: Stejně jako dopravní policie kontroluje technický stav vozidel, řidičské průkazy, tak na plavidlech je to obdobné. Vlastně jsou průkazy vůdců malých plavidel a lodní osvědčení.
0: Stavby na vodě stály celkem 47 milionů korun. Jejich výhodou je moderní technické vybavení a lepší příprava na